0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenový strop pohonných hmot opět vzroste. Bombový útok v Damašku zranil v úterý 36 lidí. A Linda Nosková je poprvé v semifinále Wimbledonu. Státní cenové stropy na pohonné hmoty stoupnou i zítra. Benzín oproti dnešku zdraží o 12 haléřů na 41 korun 43 haléřů za litr. Litr nafty pak budou smět benzínky nabízet nejdráž za 37 korun 45 haléřů, což je o 16 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda před týdnem regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Sněmovna schválila vyšší rodičák. Celkový rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout na 400 000 korun. V případě narození dvojčat a vícerčat dostanou rodiče dvojnásobek částky. Radost ze schválení novely má ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
2: Každé dítě vyčerpá těch do budoucna 400 000 korun a přesto vlak nejede. Když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku.
1: Proti navýšení rodičáku se ve sněmovně nenašel ani jeden hlas. Opozici ale neprošel ani jeden návrh na pravidelné navyšování rodičovské. Novela teď poputuje na schválení do Senátu. Počet zraněných při včerejším bombovém útoku u Four Seasons v Damašku stoupl. Vzrostl z 18 na 36. Útok si vyžádal i jednu oběť. V hotelu v syrské metropoli byl ubytovaný i francouzský prezident Emmanuel Macron. Jak dnes uvedla agentura AFP s odvoláním na syrské úřady, dvě nálože explodovaly u syrského ministerstva turismu mimo bezpečnostní zónu v okolí hotelu a pro francouzského prezidenta nepředstavovaly přímou hrozbu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi můžou snít o wimbledonském finále. Tenistka Linda Nosková dnes jako druhá česká hráčka postoupila na turnaj v Londýně poprvé do grandslamového semifinále. Na trávě v All England Clubu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-3. Nosková tak následovala mezi čtyři nejlepší tenistky turnaje Karolínu Muchovou. Obě jsou v semifinále Wimbledonu poprvé v kariéře. Souboj o finále obě Češky čeká zítra odpoledne. Nosková narazí na Ukrajinku Kostyukovou a Karolína Muchová si zahraje s Američankou Coco Gauffovou. Dnes v noci už bude zataženo a zítra se můžeme těšit na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty nám můžou vystoupat až na 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tesco se možná stáhne z Česka. Řidič v Brně překročil rychlost o více než 100 km v hodině. A favority na vítězství na mistrovství světa ve fotbale jsou Francie a Španělsko. Tesco zvažuje odchod ze střední Evropy, včetně Česka. Napsal to server deníku Financial Times. Britský maloobchodní řetězec by se tak po 30 letech soustředil znovu na domácí trh. V Česku pro Tesco pracuje přes 10 000 lidí, což z firmy dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi. Největší britský řetězec supermarketů jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktiv i na Slovensku a v Maďarsku. Policisté v Brně zadrželi piráta silnic. Mladý řidič se jihomoravským městem řídil 165-kilometrovou rychlostí. Tu povolenou tak překročil o více než 100 km v hodině. Policisté šoférovi na místě zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta nejvýše 25 000 korun. Jak stojí na policejním webu, mladému řidiči zřejmě zamotali hlavu v poloprázdné ulice města, slečna na sedle spolujezdce a zapůjčené silné auto. Řidičský průkaz měl čerstvě. Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Mladému řidiči hrozí i zákaz řízení na rok a půl. Samozřejmostí je 6 trestných bodů. Vedro ve Spojených státech zabíjí. Extrémní vlna veder, vysoké vlhkosti v centrální a východní části země si vyžádali už nejméně 25 obětí. Pod teplotní výstrahou se ocitlo přes 185 milionů obyvatel. To je více než polovina celé americké populace.
2: Kombinace veder a extrémní vlhkosti vytváří nebezpečný index horka, který pocitově přesahuje 43 stupňů Celsia. Kvůli masivnímu využívání klimatizací hrozí lokální výpadky proudu. Nejhorší situace je ve státě New Jersey, kde evidují 22 obětí. Většina z nich byly lidé nalezení v domech bez klimatizace nebo v zaparkovaných autech. 27 stupňů Celsia naměřili dokonce i v polární oblasti na Aljašce, což je další extrém. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Francie a Španělsko zůstávají favority na mistrovství světa ve fotbale. Svými výkony pak sázkové kanceláře překvapuje Norsko. To bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice do čtvrtfinálových duelů dostali, v souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře podle ČTK příliš nevěří. Přijaté sázky se v současnosti blíží 4 miliardám korun a už je tak podle sázkových kanceláří jisté, že budou rekordní. V noci na dnešek už bude jasno až polojasno, přechodně může být i oblačno a nejnižší teploty nám můžou klesnout na 9 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Cenový strop pohonných hmot opět vzroste. Bombový útok v Damašku zranil v úterý 36 lidí. A Linda Nosková je poprvé v semifinále Wimbledonu. Státní cenové stropy na pohonné hmoty stoupnou i zítra. Benzín oproti dnešku zdraží o 12 haléřů na 41 korun 43 haléřů za litr. Litr nafty pak budou smět benzínky nabízet nejdráž za 37 korun 45 haléřů, což je o 16 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda před týdnem regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Sněmovna schválila vyšší rodičák. Celkový rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout na 400 000 korun. V případě narození dvojčat a vícerčat dostanou rodiče dvojnásobek částky. Radost ze schválení novely má ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
2: Každé dítě vyčerpá těch do budoucna 400 000 korun a přesto vlak nejede. Když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku.
1: Proti navýšení rodičáku se ve sněmovně nenašel ani jeden hlas. Opozici ale neprošel ani jeden návrh na pravidelné navyšování rodičovské. Novela teď poputuje na schválení do Senátu. Počet zraněných při včerejším bombovém útoku u Four Seasons v Damašku stoupl. Vzrostl z 18 na 36. Útok si vyžádal i jednu oběť. V hotelu v syrské metropoli byl ubytovaný i francouzský prezident Emmanuel Macron. Jak dnes uvedla agentura AFP s odvoláním na syrské úřady, dvě nálože explodovaly u syrského ministerstva turismu mimo bezpečnostní zónu v okolí hotelu a pro francouzského prezidenta nepředstavovaly přímou hrozbu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Češi můžou snít o wimbledonském finále. Tenistka Linda Nosková dnes jako druhá česká hráčka postoupila na turnaj v Londýně poprvé do grandslamového semifinále. Na trávě v All England Clubu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-3. Nosková tak následovala mezi čtyři nejlepší tenistky turnaje Karolínu Muchovou. Obě jsou v semifinále Wimbledonu poprvé v kariéře. Souboj o finále obě Češky čeká zítra odpoledne. Nosková narazí na Ukrajinku Kostukovou a Karolína Muchová si zahraje s Američankou Coco Gauffovou. Dnes v noci už bude zataženo a zítra se můžeme těšit na jasno až polojasno. Nejvyšší teploty nám můžou vystoupat až na 27 stupňů.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: Screaming. No, like this.

Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tesco se možná stáhne z Česka. Řidič v Brně překročil rychlost o více než 100 km v hodině. A favority na vítězství na mistrovství světa ve fotbale jsou Francie a Španělsko. Tesco zvažuje odchod ze střední Evropy, včetně Česka. Napsal to server deníku Financial Times. Britský maloobchodní řetězec by se tak po 30 letech soustředil znovu na domácí trh. V Česku pro Tesco pracuje přes 10 000 lidí, což z firmy dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů v zemi. Největší britský řetězec supermarketů jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktiv i na Slovensku a v Maďarsku. Policisté v Brně zadrželi piráta silnic. Mladý řidič se jihomoravským městem řídil 165-kilometrovou rychlostí. Tu povolenou tak překročil o více než 100 km v hodině. Policisté šoférovi na místě zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta nejvýše 25 000 korun. Jak stojí na policejním webu, mladému řidiči zřejmě zamotali hlavu v poloprázdné ulice města, slečna na sedle spolujezdce a zapůjčené silné auto. Řidičský průkaz měl čerstvě. Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Mladému řidiči hrozí i zákaz řízení na rok a půl. Samozřejmostí je 6 trestných bodů. Vedro ve Spojených státech zabíjí. Extrémní vlna veder, vysoké vlhkosti v centrální a východní části země si vyžádali už nejméně 25 obětí. Pod teplotní výstrahou se ocitlo přes 185 milionů obyvatel. To je více než polovina celé americké populace.
2: Kombinace veder a extrémní vlhkosti vytváří nebezpečný index horka, který pocitově přesahuje 43 stupňů Celsia. Kvůli masivnímu využívání klimatizací hrozí lokální výpadky proudu. Nejhorší situace je ve státě New Jersey, kde evidují 22 obětí. Většina z nich byly lidé nalezení v domech bez klimatizace nebo v zaparkovaných autech. 27 stupňů Celsia naměřili dokonce i v polární oblasti na Aljašce, což je další extrém. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Francie a Španělsko zůstávají favority na mistrovství světa ve fotbale. Svými výkony pak sázkové kanceláře překvapuje Norsko. To bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice do čtvrtfinálových duelů dostali, v souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře podle ČTK příliš nevěří. Přijaté sázky se v současnosti blíží 4 miliardám korun a už je tak podle sázkových kanceláří jisté, že budou rekordní. V noci na dnešek už bude jasno až polojasno, přechodně může být i oblačno a nejnižší teploty nám můžou klesnout na 9 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Eins, zwei, drei, vier.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: za každý nový ráno. Vžilo se v našem národě díky paní Haleně Pavlovské. Já samozřejmě chápu, že když vám ve 4 nebo takhle v 6 hodin zazvoní budík, tak si asi málo kdo řekne, o díky, že je tady nový den. Ale nebojte se, pokud to máte takhle těžký dneska, tak my se vám pokusíme ten den nějakým způsobem vylepšit, abyste do něj vkročili tou správnou, tedy pravou nebo klidně i levou, prostě tou správnou nohou. Máme čtvrtek 9. července, to byste měli takhle na úvod vědět. A svátek slaví Drahoslavy a Drahuše, takže všechno nejlepší. A než do vás navalím tu krásnou vstávací optimistickou muziku, tak si dáme přímo čerstvé informace. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Sucho na Moravě nahrává požárům. O finále Wimbledonu zabojují 2 Češky a začínají Hrady CZ. Hasiči na Znojemsku měli včera těžký den. Bojovali rovnou se 2 požáry polí. U Vítonic vyhlásili dokonce 3. poplachový stupeň ze 4 možných. Požár zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se přitom zranil. Oheň polikal lány pole i u nedalekých Oblekovic. Také ten likvidovali zhruba 3,5 hodiny. Druhý poplachový stupeň hasiči vyhlásili u požáru pole u Sokolnic na Brněnsku, kde zasahovali asi hodinu. No a příčinou vzplanutí byla ve všech případech buď nedbalost, anebo úmysl. Na jihu Moravy panují řadu dní vysoké teploty a je velké sucho. Situace se bude navíc v příštích dnech zhoršovat. Meteorologové očekávají jenom minimum deště a navíc i vysoké teploty. Opava má dobrou zprávu pro cyklisty. Konečně dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Pokračuje přímo z místa naše zpravodajka Eva Panošová.
2: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, odsadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Eva Panošová, Opava.
0: Oprava 3 úseků trasy vyšla na 3 700 000 korun. Slovensko zažilo příběh jako z hororu. Řidič kamionu tam i v současných vedrech málem umrzl. Uvíznul totiž v chladírenském voze, kde byla teplota minus 26 stupňů. Incident se stal v obci Modrý kameň v okrese Velký Krtíš. Řidič chtěl překontrolovat, jestli chladírenský vůz správně funguje a omylem se v něm zavřel. V mraze mu začal kolabovat mobil a i on byl silně podchlazený. Povedlo se mu ale z posledních sil zavolat ženě a ta pak kontaktovala policii. Muži zákona ho pak na místě našli v tragickém stavu, ale živého.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Wimbledon letos Češkám svědčí. O vysněné finále prestižního turnaje zabojují v All England Clubu hned 2. Karolína Muchová a Linda Nosková. První jmenovanou čeká o 3 příčky výš postavená Američanka Coco Gauffová, s kterou nemá dobrou bilanci, ale udělá všechno pro to, aby to konečně zlomila. No a Nosková si pak zahraje s Ukrajinkou Martou Kostukovou. Dnešní program začne v Londýně v 14:30 odpoledne. Letošní Hrady CZ začínají. Poprvé se jejich brány otevřou na Točníku ve Středočeském kraji a to hned zítra v 15:45 odpoledne. Hlavními hvězdami jsou tento den Trautenberg a Rybičky 48. V sobotu všechno začíná v 10:30 dopoledne a během dne se můžete těšit na Krucipus k vypsanou Fixu nebo Daniela Landu. Festival bude kompletně cashless, veškeré platby budou probíhat pouze přes náramek s NFC čipem, který bude taky vaší vstup. Penkou. Děti do výšky 1 metru v doprovodu rodičů mají vstup zdarma a kdyby vám bylo vedro, což se o víkendu může stát, zhruba 850 metrů od areálu si můžete skočit do pekla, tedy do rybníka, který se peklo jmenuje. Tak si to užijte. Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska to je velmi jednoduchý. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Tak a aby toho nebylo málo, je třeba zkouknout hned takhle po ránu ještě dopravu, tak vězte, že v Praze na Pražském okruhu na 63. kilometru ve směru na D10 před sjezdem na D11 došlo k dopravní nehodě a kolona se tvoří do Hostivaře. No a na trase z Opavy na Hradec nad Moravicí u odbočky na Otice se taky srazili dva osobáci, provoz tudíž na místě zpomaluje. Do třetice na Domažlicku v Meclově ve směru od Němčic šetří policie střed dodávky s nákladňákem. I tam tedy počítejte s omezením. Nás naopak žádný omezení nečekají, v žádném případě dáme si parádní muziku a to skvělý ráno, o kterém jsem mluvila. No Doubt a Bathwater, startujeme.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: si Pravda zvolilo pro svůj song velká spousta kapel, ale upřímně řečeno, tahle ta záležitost od Whitesnakes patří jedna k jedním z těch povedenějších z tohoto bramborového pytla. Tak jsme si ji nabídli na rádiu Rock Zone v 6 hodin a 18 minut k tomu. Čas nám letí jako bláznivý a já myslím, že je na čase podívat se zase na silnice.
1: Rádio Rock Zone.

0: To je zatím všechno. Doufejme, že to jenom takhle zůstane.
1: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvý tvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák. Půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel. Různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Škvoři naživo. Na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
13: Hit sezóny na rádiu

0: Kapela The Real Mackenzies a taky Fail Together jsou dvě partičky, které právě dneska vystoupí v pražském Rock Café, takže pokud se vám tahle skočná pecka od právě The Real Mackenzies líbila, tak neváhejte a zaběhně tam, já si myslím, že si to parádně užijete. No a pokud vás tohle nevytáhlo z postele, což si myslím, že by mělo, tak to třeba dokáže fotbal, jdeme na něj.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: Norové musí spát na šampionátu jako na obláčku, jinak se vztekají. A tak po pouhém jednom jediném dni změnili hotel, protože v tom prvním prý necítili potřebný komfort před čtvrtfinálovým soubojem s Anglií. Tým kolem kanonýra Erlinga Haalanda se původně ubytoval ve Fort Lauderdale nedaleko Miami. Ale vyžádal si změnu. Stěžovali si nejen na hluk z nedalekého staveniště, ale také na špinavé pokoje. Navíc v hotelu chyběla společná zasedací místnost. Teď už jsou spokojení a můžou se chystat. Jejich velmi atraktivní souboj s Anglií se uskuteční v sobotu od 11 večer našeho času. Na to si počkáme už teď Red Hot Chili Peppers a Other Side.
1: Radio Rock Zone.

0: Tak já nevím, kam dneska patříte vy, já si to ještě pořád rozmýšlím, protože je hodně brzo ráno, ale Linkin Park to samozřejmě vědí už nějaký ten rok. Somewhere I Belong je obrovská pecka, kterou jsme si dopřáli na Radio Rock Zone v 6 hodin a 36 minut k tomu, což je myslím ten nejlepší čas na to podívat se zase na silnice. No a tak tam teda jdeme.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, moji milí rockerští přátelé, vypadá to tak, že příjezd do Prahy už začíná tak trochu smrdět ze všech možných koutů. Nejhorší je to v tuhletu chvíli asi směrem od Chomutova u pražského letiště, kde se samozřejmě pracuje a tudíž je tam vše možné zúžení a další omezení, takže tam se to zacpává každý den. Dneska tomu není jinak a bacha si dejte taky kolem k Belský. Tam je to velmi podobný. V Prostějově v Plumovské ulici na výjezdu na Mostkovice se srazilo osobní auto s dodávkou. Tam počítejte taky s omezením. No a na D10 na 65. kilometru směrem od Prahy na Turnov překáží odstavená dodávka na Krajnici a auta tam přibržďují, tak s tím prosím pěkně počítejte.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A s čím můžete počítat, co se oblohy nad vámi týče, tak v tuhle chvíli, když tak koukám z okna, tak je tam tak jako posmrkáno, nicméně to zmizí. Dneska čekejte hlavně polojasno nebo jasno a teploty vystoupají až do 27 stupňů, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří mají rádi slunce a tudíž jim k tomu ještě zahrajeme nějakou pěknou muziku, co třeba Gány.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: 6.46, je celkem jasné, že YouTube už se těší na Vánoce a hlavně na nový rok a na ty oslavy, který k němu patří. Byl takový krátký pohled do minulosti, konkrétně do roku 1983, kdy pecka New Year's Day spatřila světlo světa. Nicméně YouTube neusnuli na vavřínech a v současné době pracují na novém albu, už pustili do světa první single, o tom si ale povídáme později.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď je totiž na čase vydat se zase na silnice, protože tam se teda dějou věci. Ne, že ne, začneme v Praze a na to už mám pomocníka. Situaci sleduje Kuba z Global Assistance a Kuba už je na druhé straně drátu. Tak ahoj Kubo, co tam máš novýho?
2: Ahoj Zuzko, hezké ráno. Na příjezdu do Prahy z Chomutova před letištěm počítejte kvůli zúžení už s 2-kilometrovou kolonou. Ucpává se Pražský okruh na cestě k dálnici D1, momentálně v úseku od 21. kilometru od Jinočan až po Lochkov. V Praze z důvodu dlouhodobé rekonstrukce Kbelské ulice očekávejte možné problémy v okolí. Momentálně je pomalý provoz už na Novopatské ulici od D10 a zhruba 10-minutové zdržení vás čeká na Nusolovském mostě do centra. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme, zdržení čekejte taky na Novoječínsku na příjezdu do Studenky směrem od Bílova, kde komplikuje provoz dopravní nehoda se zraněním. My jsme bez komplikací, za chviličku další zprávy a do té doby samozřejmě ještě muzika. Čekej nás Rammstein a taky Sheryl Crow.
1: Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
9: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Nechci to říct, ale řeknu to. Starý, dobrý totáče a jejich narozeniny, kdybyste náhodou chtěli totáče zažít naživo a to už třeba zítra, tak vyražte do Poděbrad, kde startuje festiák Barvy léta, o kterým budeme ještě v dnešním vysílání mluvit. A totáči tam právě zítra vystoupí a to od 19.20. Prosím pěkně, samozřejmě nebudou sami, ale já nechci předbíhat. A kdybyste náhodou s muzikou nechtěli čekat do zítřka a chtěli rovnou někam vyrazit i dnes, tak takovou bombou dnešního dne je určitě vystoupení Pražským rok kafe, kde zahraje kanadská partička The Real Mackenzies a podpoří je taky Fail Together. No a v Brně v amfiteátru Kraví hora můžete narazit na Progress 2, kdybyste si nevybrali, to se vám může stát, i když nejsem si tak úplně jistá z této mojí dvoučlenné nabídky, tak se mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life a nebo na naše sociální sítě a můžete vybírat do Aleluja. Ostatně čtvrtek je malý pátek, tak si to pořádně užijte. A užijeme si to i my, další muzika se na vás chystá, ale máme tady takový malý brejčík a to v podobě čerstvých informací. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Andrej Babiš a Petr Pavel jsou zase vepři. Do Karlových Varů přijede herečka Juliette Binoche a cyklisty na Tour de France čekají drsné kopce. Česko se nebude podílet na vojenské pomoci Ukrajině. Před odletem z Ankary to řekl premiér Andrej Babiš. Naše země se tak postaví proti členským státům NATO, které v Turecku potvrdili záměr dát napadené zemi na tyto účely 70 miliard eur. Prezident Petr Pavel, který nakonec v Ankaře také byl, ale s premiérem se tam nebavil a i na společné fotce zástupců všech zemí jsou každý na jiné straně. S tím samozřejmě spokojený není, ovšem se chce s vládou a jejím šéfem ještě promluvit. Do Karlových Varů míří další hvězdy. Mezinárodní filmový festival dneska navštíví herečky Juliette Binoche a Magda Vašáriová a objevit by se tam měl po svém návratu z Turecka, o kterém jsme mluvili, i prezident Petr Pavel. Filmové fandy čeká projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka a v soutěžních sekcích se bude promítat třeba chilské drama Za deštěm, které přiblíží umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Je to takové působivé drama zabývající se pamětí a zároveň vytěsňováním traumatizujících stránek právě paměti.
0: Dodám, že konkrétně prezident Pavel by se chtěl od jedné odpoledne podívat na film Šeptej a zřejmě si před ním užije i krátké vystoupení kapely Color Factory, která je právě s tímto snímkem spojená. Americká armáda zase útočí proti Íránu. Její oblastní velitelství oznámilo, že cílem je dále oslabit schopnost dané země ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu Donald Trump řekl, že jestli Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, Spojené státy ještě přitvrdí. Potvrdil také, že příměří s Íránem je u konce a vyjednávání s ním označil dokonce za ztrátu času.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Borci na Tour de France se vracejí do kopců a v nich si teda dneska pořádně šlápnou. Ostatně proto tam i jsou. Po včerejší spurtařské etapě se cyklisté vydají na nejtěžší pyrenejský úsek závodu, kde budou muset zdolat 4100 výškových metrů. A to včetně stoupání na legendární Tourmalet. Jeho sedlo je všeobecně považováno za meku cyklistiky a leží ve výšce 2115 metrů. Dá se tudíž očekávat další nelítost souboj cyklistických titánů v čele s Tadejem Pogačarem a Jonasem Vingegaardem. Ti jsou zatím ve stejném čase na čtvrtém a pátém místě a to až za českým debutantem Matyasem Vackem, který od úterý drží třetí pozici. Hurá sláva! Jenom dodám, že vede Nor Thorsten Trajan. Liam Gallagher Wonderwall dá pecku, která se zcela nečekaně stala hymnou anglických fanoušků na mistrovství světa ve fotbale, zpěvák vysekne přímo v dějišti šampionátu naživo. A to pokud se Anglie dostane do finále. Wonderwall si už se svými podporovateli zpívají na tribunách po zápasech i Harry Kane a jeho fotbalová banda a všichni by tohle gesto od Oasis ocenili. Doposud si hit zaspívali po vítězství nad Chorvatskem, Panamou a Demokratickou republikou Kongo. A po výhře 3-2 nad Mexikem zpíval Kane dokonce s fanoušky tak hlasitě, že na chvíli přišel ohlas. Cesta do finále ale nebude jednoduchá. Už v sobotu se Anglie utká ve čtvrtfinále se zázrakem turnaje, severoevropským Norskem, v jehož řadách září milovaný Erling Braut Haaland. Uvidíme, jak to v sobotu dopadne, co se týče počasí, tak já vím naprosto přesně, jak to dopadne. Dneska bude jasno až polojasno a teploty vystoupí až někam k 27 stupňům. Další zprávy jsou za náma, ale ještě než si pustíme muziku, tak se musíme podívat na dopravu do Prahy, na Pražském okruhu, na 19. kilometru ve směru na letiště u sjezdu na Ořek. Počítejte se tvorbou pomalu jedoucích kolon, samozřejmě se tam pracuje, jsou tam dopravní omezení, takže to je takovej evergreen. V Ostravě, Kunčičkách, na Rudné ve směru na Vítkovice máme hlášenu dopravní nehodu, srazilo se osobní auto s nákladním, i tam se zdržíte. Na Rokycansku v Kamenném újezdu na místní silnici poblíž hřbitova bourali dva osobáci a dvě osobní auta jsou v sobě taky na Plzeňsku před Třemošnou směrem od Leců. A teď ta muzika Evanescence a Going Under. Dobrý ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Čtvrteční ráno na Rádiu Rock Zone pokračuje naprosto legendárně a klasicky. Tohle to jsou Def Leppard a jejich hitovka, která se jmenuje Rocket. No ale my se bohužel musíme pomalu ale jistě posunout dál a opustit Def Leppard zase na nějakou dobu, je nechat spát a jdeme se podívat, jak to vypadá na silnicích. To je důležitý info.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na tuhle chvíli vám samozřejmě pohled do Prahy a na její komunikaci nabídne Kuba, který to velmi bedlivě sleduje. Ahoj Kubí.
2: Ahoj Zuzi, hezké ráno. Ucpává se Pražský okruh v obou směrech na cestě k dálnici D1 v úseku od Zličína po Lochkovský tunel. V protisměru vázne provoz u Barandova. Necelé 2 kilometry má kolona i na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Ucpává se Novopatská ulice od D10 po dopravní omezení na Kbelské a ve Strahovském tunelu směrem od Troji. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto v připojovacím pruhu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme a ještě přidám Plzeňsko před Přemošnou. Směrem od Leců se srazili 2 osobáci na Rokycansku v kamenném újezdu na místní silnici. Poblíž Hřbitova máme hlášenou stejnou nehodu. V Ostravě Kunčičkách na Rudné ve směru na Vítkovice se srazil osobák s nákladňákem, i tam se zdržíte. A to samé platí na Novojičínsku na příjezdu do Studenky od Bílova, kde se srazily 2 osobní auta. Za chviličku je tady novinka Pretty Reckless Love Me, letní hitovka.
1: Radio Rock Zone.
3: Máte chuť na ledový hit?

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude je fajn. S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
8: Hit sezóny na rádiu.

0: Hlavně třetí single kapely Pretty Reckless z jejich alba, který se jmenuje Dear God, vyšlo na konci června. Takže je to zhruba tak jako týden, 14 dnů a má velice dobré recenze, což je ostatně slyšet i na téhle pece, kterou jsme si právě teď dali na rádiu Rockzone. Máme přesně 7:30 a to je jasná věc, co nás čeká, a protože se koná fotbalový šampionát, musíme se podívat, co se na něm odehrálo novýho. Tak necháme Pretty Reckless dohrát a jdeme na to.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: No a je to tady aspoň nějaké nejsi. Češi vysloužili na mistrovství světa. Po skončení osmifinálové fáze jsou podle statistik týmem s nejvyšší průměrnou rychlostí. Prosím pěkně. Samotný záložník Alexandr Sujka navíc figuruje mezi jednotlivými hráči hned na druhém místě v tomto oboru za Giovannim Reinou ze Spojených států amerických. Největším množstvím střel zatím zasypal branky lídr tabulky kanonýrů Argentinec Lionel Messi a nejvíc faulů se dopustil paraguajský záložník Andrés Cubas. Čeští fanoušci už samozřejmě tyhle věci vesele komentují na internetu a české umístění je velice baví. Ono to totiž vypadá, že statistici ocenili také rychlost, s jakou naše repre se šampionátu vylítla.
1: Radio Rock Zone.
0: A pokračujeme dál, tohle je Lucia Černý Andělek, kdo by to nepoznal, sexy náš i ve čtvrtek 9. července.

0: Tak to byla rána od Offspring, Hit That na Radio Rock Zone. Připomínám, že je 7.38 a blíží se nám víkend, a tudíž by bylo celkem záhodno pobavit se o tom, kam byste mohli vyrazit. Samozřejmě už tady nějakou tu dobu mluvíme o tom, že začíná pár festivalů, třeba Hrady.cz nebo Barviléta, o kterých budeme mluvit ve zprávách, ale možná jsou my s vámi i tací, kteří by si chtěli dát od muziky alespoň přes den maličkej odpočinek, a pro ty mám taky pár tipů. Třeba, a to mě osobně velice láká, v Borovanech na jihu Čech se v sobotu i v neděli koná borůvko braní. Děje se to opět v areálu kláštera. No a co vás tam čeká? Řemeslný jarmark, ukázky výroby rukodělných výrobků a taky vystoupení nějakých písničkářů z Čech i Moravy, ale samozřejmě, co je nejdůležitější, bude se tam ochutnávat, koštovat a užívat si všeho borůvkového, a to je velmi lákavá pozvánka. No a nebo můžete taky vyrazit do Telče, kde se ochutnávat nebude nic, ale koná se tam retro závod mezi dvěma branami, což je taková akce veteránů spojená s výstavou automobilů vyrobených do roku 1939. Takže kdo máte rádi staré časy a motory, určitě se tam budete mít dobře. A když už jsem se dostala na ty silnice, tak se na ně podíváme i jinak.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a co pak tady máme nového? Tak nového zas až tak úplně nic, nicméně v Praze si dávejte velký pozor na zdržení a kolony. Hodně plný už jsou příjezdy do Kbelský od Novopatský Cínovecký a popojíždí se ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Obou směrně vázne provoz taky mezi Zličínem a Barandovem. Zdržení naberete taky na Vysočině, v obou směrech si postojíte na 34. kilometru mezi Humpolcem a Pelhřimovem před Záhoří. No a klasické popojíždění hlásí profíci na D1 před Jihomoravskou metropolí směrem z Prahy, a to mezi 178. a 196. kilometrem. Zpátky k muzice za chviličku. Ozzy Osbourne.
1: Radio Rock Zone.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: 3 minuty po 7:45 jsme se na Radio Rock Zone vrátili hodně daleko do minulosti. Píseň Message in a Bottle vznikla totiž už v roce 1979. Má ji samozřejmě ve svém repertoáru kapela Police a autorsky za ní stojí jejich frontman Sting, který ji sám osobně považuje za jeden ze svých největších skladatelských počinů. A to se dá tedy potvrdit, protože se i po těch letech velice vesele hraje. Tak jsme si ji zahráli taky.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale pojďme z minulosti zpátky do žhavé současnosti, podíváme se, jak to vypadá na silnicích a začneme v Praze, kde situaci pořád ještě sleduje Kuba. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zuzko, hezké ráno. V obou směrech čekejte zdržení na Pražském okruhu mezi Lochkovem a Barandovem. Na cestě od letiště doprava vázne také u Chrášťan. Dvoukilometrová fronta vás zdrží před Prahou u letiště na cestě z Chomutova a pomalu se jede před výrazným dopravním omezením na Kvelské ulici, konkrétně od Čakovic na cestě od Ústí nad Labem a od D10 na Novopatské. A na dopravní nehodu momentálně pozor na Českobrodské ulici ve směru do centra před křižovatkou na Jarově. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme, máme jenom jeden rychlý dodatek. U Jablonce nad ní jsou mezi horní a dolní Černou studnicí. Se srazil osobák s nákladňákem, tak si tam dávejte pozor. Za chviličku další zprávy a taky My Chemical Romance.
1: Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
9: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
9: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Letí to letí jako blázen, blížíme se k 8 hodině raní, máme čtvrtek 9. července a tohle je pecka kapely Green Day, která se jmenuje Waiting. A když už jsme u toho čekání, tak možná dneska velice velká, až bych řekla obrovská oslava, čeká taky mistra Toma Hankse. Ančto, a protože tenhle oblíbený americký herec slaví 70. All the best, chtělo by se říct, škoda, že nás neslyší. Určitě bychom si s ním mnozí rádi přiťukli, ale kdybyste si náhodou chtěli vyhodit z kopítka i bez Toma Hankse, což nechápu, bez něj to nemá cenu, tak ale samozřejmě můžete vyrazit na nějaký z koncertů, který se dneska konají v Praze v Rock Café. Velká pecka, kanačtí The Real Mackenzies, to je opravdu velká pozvánka, nebo můžete vyrazit v Metropolitu Železné Pany v Motole, kde je Fuck Out Music, The Cursoris a Space Holding, tam to bude hodně ostrý. Další naše tipy nejen pražský najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo taky na našich sociálních sítích, je toho víc, hoďte tam oko a my zatím jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Naše země se zase pořádně ohřeje. Ve Švýcarsku zemřel český horolezec a festival Barvy léta letos přichází s velkou novinkou. Tropy znovu klepou na dveře. Česko čeká hodně slunečný víkend bez deště a teploty se zase budou šplhat až nad 30 stupňů. Pařáky zahájí frontální útok na naše území už zítra. To ale bude ještě těsně pod 30. O víkendu už ovšem rtuť teploměru doleze až k ní a následující týden ji vybičuje ještě k větším výkonům. Od úterka meteorologové varují, že se místy teploty zase dostanou až k 35 a výš. Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. 34-letého muže zasáhnul při výstupu na horu Liskam padající kámen. Jeho společník hned poté přivolal horskou službu. Záchranáři ale na místě už jenom potvrdili to nejhorší. Kámen zasáhl mladého sportovce tak nešťastně, že zemřel. Celý incident, který se stal na hranici mezi Švýcarskem a Itálií, teď ještě prošetřuje státní zastupitelství. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Možná si teď klepete na čelo, ale je to tak. Jedná se o víc než 2-kilometrový úsek, kde silničáři do asfaltu přidali víc než 1,5 milionu vajglů. Na první pohled není přitom vůbec nic vidět. Podle zjištění našeho slovenského zpravodaje Josefa Balka má ale taková komunikace mnohem delší životnost.
2: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využít vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Netopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Bálko, Slovensko.
0: A pak nekurte, že?
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Libor Hájek se vrací do NHL. Po 3 letech v Pardubicích podepsal 28-letý obránce a hokejový mistr světa roční dvoucestnou smlouvu v San Jose. Sharks o tom informovali na svém webu. Dynamo Hájkovo rozhodnutí odjet do zámoří respektuje, zároveň mu ale nechává prostor pro případný návrat. Pokud by se mu v San Jose nedařilo podle jeho představ, má tam dveře otevřené. Práva se nedívá a slunce pálí 16 hodin denně. Festivaloví nadšenci se zase těší na víkend a spousta z nich míří do lázeňských Poděbrad, kde se zítra a také pozítří koná tradiční festival tří sester Barvy léta. Jeho 25. ročník má svoje velké poprvé. Poprvé v historii se totiž v areálu u tamního jezera objeví hned 2 pódia. Na hlavní stage vystoupí během zmíněných 2 dnů třeba Vypsaná fixa, Alkehol, Debilheads, totální nasazení také Ivan Mládek a jeho banjo band a samozřejmě samotné ségry. No a přidané talent open stage zaplní například Midnight Honeycake, Světadíl nebo Šizl. Jako tradičně vám letošní Barvy léta přinášejí i Magorovu desítku, tedy tradiční závod v běhu na 10 kilometrů. Výstřel ze startovní pistole zazní v sobotu ve 14:00 v prostoru u vstupu do areálu a pak už to všechno začne ve stylu Běhej jako Magor. Tak jaké bude počasí, no mluvili jsme o tom, o víkendu vedro, dneska ještě jakž takž nějak snesitelně čekejte jasno až polojasné a teploty do 27 stupňů. Tak my si tři ségry nabídneme hned za chviličku, ale ještě předtím se musíme podívat, jak to vypadá s dopravou v Praze v Zenklově ulici směrem do centra. Na nájezdu na ulici v Holešovičkách se srazili dva osobáci, počítejte, že se tam zdržíte, a na trase z Kutné Hory na Pardubice na křižovatce na Horušice se střetlo pro změnu osobní auto se zvěří. I tam si dejte pozor. Slíbila jsem tři ségry, budou tři ségry, ale před nimi ještě Blink 182 a All the Small Things. Dobré ráno přeju.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 8.16 na Radio Rock Zone jsme nakousli další klasický dortík. Tohle byla kapela Beatles a jejich parádní záležitost z roku 1969. Oh Darling, která se oproti ostatním liší takovým tím chraplákem Paula McCartneyho, kterým tento zpěvák a muzikant normálně neoplýval. Aby se mu to podařilo, tak chodil na rozdíl od kapely do studia hodně brzo ráno, což normálně nesnášel a doufal, že tím pádem bude znít jeho hlas chraplavě a unaveně. A to se mu povedlo.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Teď ale na čase podívat se na to, co se vám povedlo v dopravě. Začneme v Praze, kde všechno sleduje Kuba. Ahoj, Kubí.
2: Ahoj, Zuzí, hezké ráno. Stále dejte pozor na Pražském okruhu. Popojíždí se v obou směrech. K dálnici D1 v úseku od Chrášťan po Lochkovský tunel a v protisměru u Barandova. Ucpává se v Praze cesta na Smíchov od Krče od jižní spojky po Dobřížskou ulici. A pozor v Zenklově ulici do centra u nájezdu na Holešovičky, kde bourala dvě osobní auta. A bouralo se také na Polotavské na křižovatce s Bulovkou. Tam jsou kolony v obou směrech. Z Globásistán z Kuba.
0: Kuba, děkujeme. Bacha taky na Zlínsku. Na výjezdu z Doubrav směrem na Hřivínuch újezd, kde vyšetřují nehodu dvou osobáků a na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. A bacha na D2 na 10,5 kilometru ve směru na Bratislavu. Tam pro změnu havaroval osobák, který to nakulil do dopravní značky. Počítejte s omezením, i když kolona se zatím netvoří. Za chviličku si utvoříme dobrou náladu společně s hitem sezóny na Radio Rock Zone. Bedroom Posters tak se jmenuje a mají na svědomí Yellow Card a Good Charlotte.
1: Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Máte chuť na ledový hit?
9: Ice, ice, baby.
8: V Kauflandu ho hned můžete mít.
9: Ice, ice, baby.
8: Bílý růžek.

0: 8.26, to byla taková malá úlitba mému rockerskému srdci, kapela Pipes and Pines, pocházející z Prahy, a jejich záležitost se jménem Razor Flex. Pipes and Pines už dlouho žádný koncert nevypsali, vypadá to, že ani nevypíšou, ale nám fanouškům nezbývá než doufat, že se tomu tak jednou přece jenom stane. Můžete se k nám připojit, chcete-li. Co je naprostá jistota je, že na šampionátu fotbalovým se schyluje k čtvrtfinále, jdeme se na to mrknout.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: No a Anglie má zpátky svou oporu. Po operaci ruky se k týmu vrátil záložník Jordan Henderson. Ten se tak trochu komicky zranil, když po nedělním vítězství 3-2 nad Mexikem slavil gól mimo hřiště. No a když se na něj vracel, nešťastně přeletěl přes reklamní panel. Informoval o tom sám sportovec na svém Instagramu s tím, že se těší na sobotní čtvrtfinále proti Norům. To se odehraje, jak bylo zmíněno, v sobotu od 11 hodin večer našeho času.
1: Radio Rockzone.
0: Tohle už je Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Krásný ráno přeju.

0: Někdy se to prostě stane, že i zarytí rockeři si vezmou, tak říkajíc, do huby nějakého popíkáře. A přesně to se přihodilo formaci, která se říká Vanilla Sky. Takhle parádně zpracovala, řekla bych, masovou pecku zpěvačky Rihanny, která se jmenuje Umbrella, a co si budem, ono se to najednou dá poslouchat. 8.36, posloucháte Radio Rock Zone, posloucháte ranní vysílání, tentokrát je bez Myšáka, který má volníčko, ale i tak si to doufám společně užíváme, ale užívat si to dlouho nebudeme. Jdeme totiž na dopravu, no. Tak pojďte.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a tam se nikdy nedějou moc pěkný věci, a když se dějou, no tak co si budeme, my o tom prostě nemluvíme. Co tady mám novýho na Praze Západ? V Řitce, v Pražské ulici, zasahují v tuhle chvíli záchranáři a policisté u střetu osobáku s cyklistou, tam počítejte s omezením. Pojďme se podívat i do metropole, protože tam je toho hodně. V Povltavské ulici na křižovatce u nemocnice Bulovka se srazili dva osobáci, zdržíte se v obou směrech, a v Patočkově ulici směrem z centra u výjezdu z tunelu máme hlášenou taky nehodu dvou osobáků, rozhodopádně se tam zdržíte. A bacha, Zlatýho Mračouna v Praze v tuhle chvíli vyhrává srážka v Kubilisích v Žernosecké ulici na křižovatce s Famfulíkovou, kde srazil cyklista chodce. I tam proto počítejte s omezením. Ještě jeden pohled mimo Prahu na trase z Velké Bíteše do Žďáru nad Sázavou za Osovou Bítýškou srazil osobák nákladák, nebo spíš nákladák osobák, a doprava tam proto zpomaluje. 8.38 bezmála, za chviličku pokračujem s Linkinama.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Vždycky na něj zapomenu, nedá se nic dělat, ani počasí vám nesmím zatajit, protože dneska to bude teda naprosto jasný, maximálně polojasný, ale spíš jasný, a teploty vylezou až na 27 stupňů. Jak už jsem naznačovala, o víkendu bude ještě teplej a příští týden o tom radši ani nemluvne. A teď ty linky.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestává brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Udo Dirk Schneider a kapela Accept, to je klasika německého metalu. Stále bez chvilky klidu a stále divocí Restless and Wild, pečka, kterou jsme si nabídli na Radio Rock Zone v 8.45, tedy ve 8:45. No a hodně divoký je to taky v dopravě, tak už to chodí, pojďme se na to podívat.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak a začneme v divoký Praze, kterou sleduje Kuba. Kuba je zase na druhé straně telefonního aparátu. Ahoj, Kubo.
2: Ahoj, Zuzi, hezké ráno. V Praze v Kublicích na Žernosecké ulici u křižovatky s Pamfulíkovou srazil cyklista chodce. Očekávejte tam omezení. Po Vltavské ulici u nemocnice Bulovka bourala dvě osobní auta. Čekejte tam zdržení, převážně směrem do Blanky. V Patočkově ulici z centra u výjezdu z Blanky bourala dvě osobní auta. A na Praze západ v Řitce na Pražské ulici zasahují záchranáře a policisté u nehody osobáku a cyklisty. Z Globa Asistán, z Kuba.
0: Kubí, děkujem. V Praze si dávejte bacha taky v Bubenečském tunelu ve směru na Troju, kde blokuje pravý pruh nepojízdný osobní auto a počítejte tam tudíž s kratším zdržením. Na Českolipsku na výjezdu z Novýho Boru na Sloup v Čechách srazlo osobní auto Srnu. I tam se zdržíte a do Třetice počítejte s omezením v Kladně ve Vašíčkově ulici, kde máme hlášenou nehodu nákladního auta s autobusem.
1: Radio Rock Zone.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu

části končí a další beautiful day, tedy nádherný den, začíná za chviličku už tady na moderátorském křesle Saša, ale já se s váma loučit nebudu, protože zůstávám na zprávách a ty přijdou už za chviličku, tak se pojďme těšit. Teď už Parkway Drive, Devil's Callin'.

0: Když léto, tak s Rock Zonem. Nevím, jak vy, já bych řekla, že tahle pecka vyloženě letní je. Teda krásný ráno tady ze studia Rádia Rock Zone. Vám přijde od mikráku Alexandra Ptáčková, dneska čtvrtek 9. července. Pokud teprve teď rozlepujete oko, a trošičku vám to závidíme a prosím vás pěkně, ano, pokud se teprve chystáte někam do víru velkoměsta, neudělejte chybu jako já, oblečte se lehce, vemte si nějaký kraťasy, sukínky. Ono sice vypadá, že je tam chladno, ano, já jsem se vracela tedy pro teplejší oblečení, teď toho lituju, páč se budu celý den pařit. Zuzanka, ta vstávala někdy, že jo, ještě před 5, ta tu chybu neudělala, ta bude hezky větrat, čau.
1: Ano, hezky budeme větrat, já tuhle chybu nedělám, musím říct, já když je léto, tak beru, že je léto, mě je většinou vedro, takže já se prostě neoblíkám, no to je zdržovačka. Tak, pojďme si to spolu užít, než se vrhneme na zprávy, tak popřejeme dnešním oslavencům, začneme v hudební branži. Jack White, americký hudebník, člen White
0: Stripes. Sprite, jo? Je to bílej sprajťák?
1: Hezky to Sprite. Tak ještě, že už to mám za sebou, to důležitý mluvení. Tak ten slaví narozeniny, aby jsme to nezamluvili. A pak taky Courtney Love, velká to divoška americké rockové scény. No a nesmím zapomenout zabřednout i někam mimo hudbu, protože krásné kulaté sedmdesátiny dneska snad ve velkém slaví můj a nejen můj miláček americký herec Tom Hanks. Všechno nejlepší samozřejmě. Tolik narozeniny, kdybyste to chtěli s těmito lidmi anebo i bez nich oslavit někde na koncertě, tak mým jasným tipem pro dnešní den je pražské Rock Cafe, kde hrajou kanačtí The Real Mackenzies a taky Fell Together. Další naše tipy najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: S bydlením budou pomáhat i úřady práce. Do Vizovic se brzy sjedou tisíce fanoušků tvrdé muziky a fotbalové Maroko přišlo na čtvrtfinále o svou oporu. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převezmou totiž část úkolů od obcí. V těch by ale naopak mělo přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 se jich v budoucnu snad otevře 205 a vesměs se budou nacházet v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Přijal ji i přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Předlohu teď ještě dostane k podpisu prezident a pokud ho pod ní vysekne, začnou zmíněné změny platit postupně. Masters of Rock se nezadržitelně blíží. Festival rockové a metalové muziky ve Vizovicích na Zlínsku se koná od 16. do 19. července a letos přivítá fanoušky ze skoro 40 zemí světa. Pořadatelé očekávají zhruba 20 tisíc návštěvníků a kromě Česka tam zamíří i fandové třeba z Japonska, Indie, Austrálie, Spojených států, ale i Chile nebo Spojených arabských emirátů. Podle ředitele pořádající agentury Prago Koncert Bohemia Jiřího Darona je o lístky zase větší zájem než loni.
3: Jsou čtyřdenní stupenky jako permanentní a jsou i na jednotlivé dny. Z nich můžu říct, že největšímu zájmu se těší otvírací den ve čtvrtek, kde tomu krajou Halloween a poslední den s Marilyn Mansonem, to znamená neděle.
1: Kromě nich dorazí do Vizovic také třeba finská rocková skupina The Rasmus, švédská kapela In Flames nebo také švédská death metalová kapela Arch Enemy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Student létání v Argentíně zažil pekelné chvilky. Přímo uprostřed jeho zkušebního letu u města Toledo ve středu země mu pilot jeho letecké školy najednou řekl: víš, co máš dělat, tak pokračuj. Sundal si sluchátka, odepnul pás a vyskočil z letadla. Jeho žákovi se i přesto, že byl v naprostém šoku, nakonec podařilo přistát a jemu ani letadlu se vůbec nic nestalo. Zmíněný školitel ale samozřejmě zemřel. Jestli za svůj výkon jeho student dostal hned papíry, agentury neuvádějí.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Maroka mají velký pech. V dnešním čtvrtfinále mistrovství světa proti Francii se budou muset obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji, Ismaila Saibáriho. Potvrdil to jejich trenér Mohamed Wahbi. 25-letý útočník pomohl Maroku 3 góly do 8 finále, ale ve vítězném utkání 3-0 proti Kanadě musel už ve 22. minutě kvůli zranění stehenního svalu střídat. a současný spoluhráč brankáře Matěje Kováře z Eindhovenu, který bude od nové sezóny nastupovat za Bayern Mnichov, si nezahraje ani teď, což je pro jeho tým opravdu velká komplikace. Kdybyste nás viděli, jak jsme začali tančit. Elton John taky, on totiž ne a ne zpomalit. Už chtěl jít do důchodu, ale nedokázal v něm zůstat. 3 roky po ukončení svého vůbec posledního turné, tak přidává poslední rozlučkové koncerty. Uskuteční se 2. a 3. října v Mexico City a budou představovat první vystoupení Eltona Johna v této zemi po 14 letech. Legendární muzikant zahraje na stadionu Estadio Banorte, známějším pod svým dřívějším názvem Estadio Azteca, legendárním to fotbalovém stadionu v Mexico City, kde se i teď dějou velké věci. Předprodej lístků začíná 16. července. Počasí vezmeme stručně, bude jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů.
0: No tak jo, děkujeme moc krát, jsme zase o chlup moudřejší a dáme si tady za malou chvíli na Radio Rock Zone muziku, ale ještě předtím hodíme takový letní vočko na silnice.
2: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Prosím pěkně opatrně, tady v metropoli v Poděbradské ulici na křižovatce se Slévačskou, poněvadž a jelikož se tady srazily 2 osobní auta, počítejte s nějakým omezením. Ve Vokovicích v Etiopské u křižovatky s Evropskou bouračka 2 osobáků, na místě je blokovaný 1 pruh, jestli máte sváču, stihnete, poněvadž se trošku zdržíte. A na trase Třebíč-Brno před Kralicema nad Oslavou likvidují hasiči požár kamionu, tak s tím počítejte, tam samozřejmě omezení. Co si dáme dál? Dáme si Škorpíky, taky Dana Landu anebo Cedar. Krásný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

čiernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jestli sedíte za volantem, třeba se vám budou hodit následující informace. 9 hodin, 21 minut, Kuba na drátě, ahoj.
2: Ahoj Sašo, hezké ráno. Stále pozor v Praze v Koblicích na Žernosecké ulici u křižovatky s Famfulíkovou, kde se došetřuje nehoda cyklisty s chodcem. Na Povltavské ulici u nemocnice Bulovka bourala dvě osobní auta. Provoz je tam omezený částečně, očekávejte tam možné kolony. Na Patočkově ulici z centra u výjezdu z Blanky stojí dva osobáky po nehodě. A co se týče zdržení, popojíždí se například v centrální části na magistrále, konkrétně před muzeem na Vilznově ulici, v protisměru tedy od Pankráce se zdržíte na Nuselské mostě. A ucpaný zůstává místy Pražský okruh, konkrétně v obou směrech mezi Barandovem a Lohkovem a také vázne doprava u Chrášťana na cestě z letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kuby, díky moc, bylo to vofous, ale propojili jsme se, děkujeme za informace, pojďme si dát tady na Rádio Rock Zone další muziku. Těšit se můžete na Paramore, ale dáme si jejich skvělou živou pecku, jakou nechte se překvapit. Ještě předtím AC/DC a jako hitovka partička Revivalists.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jasně, pojďme se ještě podívat, jak to dneska s počasím bude vypadat. Jak už jsem předesílala, já jsem si teda myslela, že bude příjemně, ale bude asi tepleji. To znamená nejvyšší denní teploty podle meteorologů do 27 stupňů. No a jinak jasná až polojasná obloha, deštníky nechte doma. No a zejména na severovýchodě a východě můžete čekat místy oblačno, jenom úplně výjimečně přeháňku, tak snad nedorazej.
0: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusu novou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benacka.cz. Benacka, pojďte se bavit.
3: Máte chuť na

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní
2: ahoj,
1: leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
9: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: No a já taky připomenu, že tady na Radio Rock Zone až do 14 hodin budu hrát na vaše přání v pořadu Objednej si svůj song. Kontakty ke mně určitě znáte, je to song@rockzone.cz nebo 255 700 707, jestli máte chuť na nějakou konkrétní pecku. Nebo byste třeba rádi někomu něco pěkného poslali, určitě se ozvěte. Teď už slíbený Paramore.
1: Když léto, tak jedině s Rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9 hodin 40 minut opatrně na východní části Pražského okruhu na sjezdu z D10 ve směru na Štěrboholi havaroval tady motorkář. Počítejte s omezením, kolona se ale netvoří. Přesuneme se do Plzně v Jateční ulici u křižovatky s Chrásteckou, dva osobáky v sobě. S nárazovým zdržením počítejte v obou směrech. No a na trase z Opavy na Krnov za Úvalem havaroval osobák, tady byste s opatrností měli projet.
0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Přesně tak, omrkneme to. Nabídka je poměrně pestrá, jak hudební, tak i filmová. Všechno najdete na rockzone.cz v sekci Club Life. Já vám můžu nabídnout skvělou kanadskou Celtic punkovou partičku The Real Mackenzies společně s nimi Fail Together. Dneska vystupují hezky pěkně v centru Prahy v Rock Cafe. Psychedelic Doors, no a taky The CZ Blues si můžete užít přes silnici, to znamená ve vagonu, startuje se tam v 21 hodin, tak to bude na pohodu. Pokud byste radši nějaký příjemný film, můžu vám nabídnout tady v Praze. Někdo to rád v Plzni, od 9:30 bude promítat kinobus, který staví v amfiteátru Vekbelích. Víc zase příště, no pojďme si dát Ozzyho Osbourna.
0: Radio Rock Zone.
2: Tři sestry a Opener Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
3: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: je čas si taky dát první objednávku, napsal mi moc pěkný mail Jiří, do pořadu objednej si svůj song, do studia zdraví věrný posluchač Jirka. Prosím vás o zahrání mé oblíbené kapely Deep Purple, děkuji a příjemný den všem posluchačům, Jiří. Jirko, tak já jsem vybrala moc pěknou záležitost z 8. studiového alba týhletý legendární anglický rockový bandičky z alba Burn, stejnojmenou pecku, tak pevně doufám, že tě potěší.
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pokud sedíte za volantem, buďte opatrní ve východní části Pražského okruhu na sjezdu z dálnice D10, a to ve směru na Štěrbohol, kde havaroval motorkář. Je tady nějaký omezení, kolona se ale netvoří. V Praze na Pražském okruhu na 22. kilometru směrem k D1 před sjezdem na Jinočany bouračka osobáku a nákladňáku. V místě opravdu silný provoz, takže počítejte se zdržením v koloně. No a dostaneme se ještě na Pelhřimovsko v Hořebníku v Panské ulici, nekřižovat se s ulicí Pod zámkem, havaroval nákladňák. V těchto místech projedete kyvadlově.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jaj, dneska nás čeká nádherný den, jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě. Můžete mít nějaký mraky, jenom výjimečně se dočkáte přeháněk. Nejvyšší denní teploty potom 23 až 27 stupňů, no a na zmíněném severu nebo severovýchodě země 20 až 23 stupňů. To vůbec není špatný, pojďme si dát Evanescence.
0: Radio Rock Zone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: No tak jo, dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zone 9 hodin 58 minut. Nevím, jak vy máme se Zuzkou nádherný ráno, takový vyloženě holčičí, veď.
1: Ano, já teda řeknu.
0: Řekni to.
1: Oni nám tady totiž myjou takový hezký chlapy v okna.
0: No, ale...
1: Visej nám tady jako na lanech.
0: Krásný.
1: A vůbec chudáci nevědí, že my se na ně pořád koukáme. A vymýšlíme, že až k nám jako přilanujou, přislani.
0: Tak se jim povinujeme.
1: Tak se jim povinujeme,
0: přesně
1: ano.
0: Tak.
1: Kávička, že jo, dortíček, buchtička.
0: Budeme péct jak diví. No nic, krásný dopoledne. Dneska čtvrtek 9. července, Drahoslavy slaví svátek, to jen tak pro informaci. Před náma samozřejmě další muzika, další hodina. Pořadu Objednej si svůj song, tak já jenom připomenu, že kdybyste třeba právě těmhletem pěkným chlapíkům chtěli nechat něco zahrát, tak nebo nějakým svým chlapíkům na laně samozřejmě, tak můžete psát na song@rockzone.cz nebo 255777, znělo to blbě, znělo to morbidně. Ne.
1: Ty hezký chlapík na tom laně.
0: No nic, takže objednávejte, co hrdlo ráčí, no a pojďme si dát teda nějaký informace. Zuzanko, co máš pro nás?
1: Tak jenom jeden rychlej tip dneska, abych pořád neopakovala ty Ruin McKenzie, protože to je prostě moje srdcovka, tak dneska můžete v Brně do Amfiteátru Kraví hora, kde hraje Progress 2,
0: no,
1: to je tak jako velká rychlovka. Tam si můžete skočit nebo se zahoupat na laně, kde byste chtěli. Hop. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči ve Zlíně bojují s ohněm, Evropa zažila teplotní peklo a o finále Wimbledonu zabojují hned dvě Češky. Ve Zlíně hoří. Hasiči tam bojují s ohněm v bývalém baťovském továrním areálu. Policisté vyzývají lidi, aby respektovali pokyny zasahujících složek a k místu požáru se raději bezdůvodně nepřibližovali a nebránili záchranářům v rychlém příjezdu na místo. Na tom platí třetí ze 4 stupňů požárního poplachu a z horních pater hořící budovy se valí hustý tmavý dým. Aktuálně nejsou k dispozici žádné informace o případném zranění. Obyvatelé mají ale sledovat oficiální pokyny na webu města a také hasičského záchranného sboru. Liberec bude brzy ještě hezčí, než je teď. K lepšímu se totiž změní zanedbané okolí řeky Nisy. Stavaři z něho mají udělat místo, kde budou lidé rádi trávit volný čas. Budoucí podobu náplavky má detailně promyšlenou náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová.
3: Jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami. Jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, nová květinová výstavba. Stavba, kousek cyklostezky.
1: Náplavka kolem Nisy má být hotová na jaře příštího roku a bude to stát přes 60 milionů korun. Evropa má za sebou nejteplejší červen v historii měření. Uvedla to dneska meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Starý kontinent zmíněný měsíc zasáhla vlna neúnosných veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. To platí hlavně o Francii, Španělsku a Portugalsku. A dodám taky, že o nás. Evropa zažila v souvislosti s tím také obrovské sucho, které spolu s extrémním horkem přispělo k lesním požárům, hlavně zase na Pyrenejském poloostrově a v jižní části země Galského kohouta.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Wimbledon letos Češkám svědčí. O vysněné finále prestižního turnaje zabojují v All England Clubu hned dvě. Karolína Muchová a Linda Nosková. První jmenovanou čeká o 3 příčky výš postavená Američanka Coco Gauffová, se kterou nemá dobrou bilanci, ale udělá všechno proto, aby to konečně zlomila. No a Nosková si pak zahraje s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. Dnešní program začne v Londýně v 14:30 odpoledne. A jak je naším dobrým zvykem, vyrážíme i do kina. Novinkou je tam film Odvážná Vajana, který přichází v podobě velkolepého hraného remakeu. Čeká vás oblíbený tropický ráj plný živých barev a slavného poloboha Mauiho v podání nepřehlédnutelného Dwayna Johnsona. Ale co já bych o tom, ty si to viděla, tak pokračuji.
4: Kdysi dávno v starověké Polynézii na ostrově kvůli činu poloboha Mauiho uvízne strašlivá kletba.
5: Ukradl si srdce Tefíty a svět stihla kletba. Kdybys to srdce vrátil, všichni by tě měli za hrdinu.
4: Neohrožená dcera náčelníka pak odpoví na volání oceánu.
5: Oceán si nás nevybral jen tak.
4: Vyplouvá, aby našla Mauiho a napravila jeho chyby.
6: Není kam uniknout.
2: uniknou.
1: Tak jdeme ještě na počasí, bude jasno až polojasno, teploty až do 27 stupňů a nevím, co budete dělat vy, ale my se Šášou budeme čekat na naší šéfovou, jestli přijde a taky se podívá na ty krasavce na laně.
0: To víš, že se podívá. Děkujeme moc krát za všechny informace, my si pojďme dát samozřejmě další muziku. Co nás čeká v následujících minutách? Slyšo Mars, Kennedy, Vanastovky nebo Bon Jovi, tak si je užijte.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A společně s ní taky Kuba, 10 hodin, 19 minut. Jak to vypadá, Kubí? Ahoj.
2: Ahoj, Saši, hezké dopoledne. V Praze na Sokolské ulici u křižovatky s Vencigovou bourala dvě osobní auta. Celkově se táhne kolona od Florence od Vilznovy ulice. V protisměru je zdržení na zhruba 5 minut na Nuselském mostě. Bouralo se na Průmyslové ulici směrem na Hostivař v Hloubětíně u křižovatky s Poděbradskou. Doprava tam v obou směrech zpomaluje. A silný provoz zůstává na Pražském okruhu, konkrétně od Chrášťan po Lochkovský tunel směr D1. V protisměru vázne doprava před Ořechem a zhruba 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme moc. Já připojím Český Budějovice na Husově třídě na křižovatce se Zahradní, dva osobáky v sobě. I tady počítejte s omezením. Pojďme se dát další muziku. Mám pro vás Nightwish, dáme si je naživo ještě předtím Green Day, anebo americká partička The All American Rejects.
0: Radio Rock Zone. Máte chuť.

0: Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
1: fajn. Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
2: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byly Nightwish naživo, 10 hodin 36 minut. Podíváme se v úvodu na pražské silnice. Ve Vilznově ve směru na Nuseláku sjezdu na Žižkov havaroval osobák s nákladňákem. Na místě je blokovaný střední jízdní pruh a doprava v místě zpomaluje, tak s tím počítejte. V Českobrodský potom na křižovatce s nedokončenou bouračka dvou osobáků, i tady počítejte s omezením. No a ještě se přesuneme do Františkových Lázní v Americký na křižovatce s Družstevní, taky bouračka dvou osobních aut. I tady počítejte s omezením. Až do 14 hodin taky hraju tady na rádiu Rock Zone. Podle vás v pořadu objednej si svůj song a jednu čtvrteční punkovou klasiku si ode mě objednal Marťas, jak to pěkně pojmenoval. Kamaráde, ty jsi si poprosil zónu a tak ti ji posílám.
0: Rádio Rock Zone.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za 2:45 opatrně na Liberecku v Heřmanicích srazily se tady dvě osobní auta. Počítejte s nějakým omezením. Na trase z Pelhřimova na Humpolecu odbočky na Velký Rybník taky bouračka dvou osobáků. I tady nepříjemnosti. No a nakonec v metropoli ve Vilozinově ulici ve směru na Nuseláku sjezdu na Žižkov. Osobák s nákladákem po bouračce na místě je blokovaný střední jízdní pruh. Prosím pěkně, doprava v místě zpomaluje, tak buďte opatrní. No, já se koukám, že za malou chvíli dorazí Zuzka samozřejmě s čerstvýma zprávama, ve kterých se mimo jiný dozvíte, jaký je vůbec nejoblíbenější hudební album Dava Grohla. Jste zvědaví? Tak si počkejte.
0: Radio Rock Zone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: No tak jo, stále plujete na vlnách Rádia Rock Zone. Máme přesně 11 hodin, krásný čtvrteční dopoledne s datem 9. července 2026. Přijde od mikrofonu Alexandra Ptáčková. My se poposuneme samozřejmě v našem programu kupředu. Já ještě popřeju všechno krásný drahoslavám, jestli máte nějakou kolem sebe, tak na ní nezapomeňte. Co nás čeká? Jsou to ty slíbené zprávy. Samozřejmě Zuzanka už je nachystaná. Já se tak těším, co nám o tom Daveovi Grohlovi prozradíš. Já jsem to právě Zuzce před malou chvíli říkala, že mě vždycky hrozně zajímá, když miluju nějakou kapelu, třeba teďka čerstvě House of Protection, prosím vás, poslechněte si, tak by mě hrozně zajímalo, co jsou jakoby jejich milovaný alba. A Zuzanka nám právě tuhle tu záhadu o Daveovi Grohlovi prozradí. Je to tak?
1: Je to tak, ale nechám si to až nakonec, protože když si to takhle hezky uvedla, tak by byla úplná škoda ty lidi trochu nenapnout.
0: Přesně.
1: A hned jim to řeknout. Takže ano, na konci zpráv si řekneme, co si o Daveu Grohlovi, a vy si mezi tím můžete třeba tipovat, jaká kapela nebo jaké album by mohlo být právě to, které se mu líbí úplně nejvíc ze všech. A jestli vyhrajete, tak nám zavolejte a my vám zatleskáme. Tak.
0: Do éteru.
1: Ano,
0: dobře.
1: Klidně můžeme jít do éteru. Tak, tipujte si to, já vám mezi tím prozradím, že máme 26 cca stupňů, a to na většině území České republiky, a už moc to stoupat teda nebude, k tomu se taky vrátím na konec zpráv, a protože už není moc času, tak se na koncerty mrkněte na naše webovky nebo na naše sociální sítě a my honem rychle jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidé ve Zlíně by neměli otevírat okna. Záchytka v Sokolově omezí provoz a rozhodčí Pierluigi Collina musí bránit fotbalové sudí. Nevětrat a nepřibližovat se k ohni. To radí teď úřady lidem ve Zlíně, kde hoří sklad obuvi v jedné z budov v bývalém baťovském továrním areálu. Z 9. patra zasažené budovy se valí hustý dým a zamořuje široké okolí. Na místě před několika málo minutami vyhlásili hasiči zvláštní stupeň poplachu. K tomu přitom přistupují jenom opravdu mimořádně. V akci je v tuhle chvíli 19 jednotek a 28 kusů techniky. V Sokolově jde do tuhého. Tamní jediná krajská záchytka omezuje svůj provoz. Do konce srpna bude fungovat jenom o víkendech. Proč hejtmanství přistoupilo k tomuto nečekanému kroku, ví reportér Dušan Valenta.
3: Zdravím ze Sokolova, který má s fungováním záchytky dlouhodobý problém. Nejenže město soustavně řeší neplatiče, ale často se mu díky záchytce zvyšují počty bezdomovců či jinak nepřizpůsobivých. Karlovarské hejtmanství proto po dohodě s policií a zdravotní přichází s omezením provozu. Půjde o zkoušku. Dlouhodobě je totiž sokolovská záchytka nejvytíženější během víkendu. Do konce prázdnin tak bude fungovat jen od pátečního do pondělního rána.
1: Masivní požáry netrápí jenom Česko a potažmo celou Evropu. S jedním z nich bojují už týden hasiči v indonéské Jakartě. Na předměstí metropole hoří obří skládka odpadů. Ta má přitom 15 hektarů, což je jenom pro představu plocha 21 fotbalových hřišť. Stovky místních obyvatel už museli opustit domovy a celá oblast je zahalená hustým toxickým kouřem. Lékaři hlásí nárůst dýchacích potíží kvůli znečištěnému vzduchu. Hasiči mezi tím nasadili do boje s ohněm tradiční techniky i vrtulníky, buldozéry a drony a doufají, že by se požár mohlo podařit uhasit do konce týdne.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Pierluigi Collina zase obhajuje sudí na šampionátu. Šéf rozhodčích Mezinárodní federace FIFA musel bránit verdikty při vítězství Argentiny 3-2 nad Egyptem v osmifinále fotbalového šampionátu. Collina obvinění ze zaujatosti odmítla a prohlásil, že rozhodčí jednali zcela nezávisle. Podle něj je kritika sudích součástí fotbalu, přesto zas a znova odsoudil zpochybňování jejich důvěryhodnosti. Egypťané v tomto daném případě poukázali hlavně na dva momenty. Za prvé dal Mustafa Ziku ve druhém poločase při vedení 1-0 gól, který videorozhodčí doporučil neuznat. A za druhé jsou Afričané také přesvědčení, že Argentinci chvíli před vstřelením vítězného gólu faulovali v pokutovém území Mohameda Saláha a nikdo to nepísknul. Shame, shame, shame, shame. Tak co typovali jste? Nejoblíbenější album Davea Grohla. Teď vám to prozradíme. On totiž řekl, které to je. Prohlásil o něm dokonce, že ho poslouchal snad 10 000krát a pořád ho miluje. Jeho dokonalou deskou, o které odmítá mluvit jinak než v superlativech, je debutová placka Surfer Rose od kapely Pixies, která vyšla v roce 1988. Grohl to hrdě prohlásil v rozhovoru pro BBC Radio 6 Music. Album miluje hlavně pro jeho promyšlené a přitom úsporné texty, zvukovou práci zesnulého producenta Steva Albiniho a způsob, jakým se na 13 skladbách alba prolínají jednotlivé vokály. Tak co ty plasy z Pixies?
0: Já jsem to viděla, já jsem si netypovala, ale neřekla bych to teda.
1: Já bych to i řekla.
0: Ty bys to i řekla.
1: Člověče, já bych to i řekla, protože já totiž mám ráda i Foo Fighters i Pixies a když se mi to takhle spojí dohromady, tak
0: dává
1: to prostě
0: to
1: má
0: smysl.
1: Fungovat. Mm-hmm. Ano. Pojďme ještě rychle na počasí, jasno až polojasno a teploty do 27.
0: Děkujeme mnohokrát Zuzi, no a my se poposuneme dál. Co nás čeká tady na Radio Rock Zone, jsou to Def Leppard, taky Nickelback, těšit se můžete na Nirvánu anebo Offspring. Krásný dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Hned se na to mrkneme, jenom na mě vyskočilo, že zemřela Bonnie Tyler, ty bláho, tak všechno krásný do nebe. Pojďme se podívat na silnice, buďte opatrní samozřejmě za volantem. Nějaký konkrétnější informace má pro vás Kuba, to je odborník na slovo vzatej.
2: Ahoj Saši, hezké dopoledne. V Praze na Sokolské ulici u křižovatky s Vencigovou bourala dvě osobní auta. Celkově se táhne kolona od Florence od Vilsnovy ulice. V protisměru je zdržení na zhruba 5 minut na Nuselské mostě. Bouralo se na Průmyslové ulici směrem na Hostivař v Hloubětině u křižovatky s Poděbradskou. Doprava tam v obou směrech zpomaluje. A silný provoz zůstává na Pražském okruhu, konkrétně od Chrášťan po Lochkovský tunel směr D1. V protisměru vázne doprava před Ořechem a zhruba 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubí, moc děkujeme, pojďme si dát další pecky.

0: 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Máte chuť na ledový hit?

0: Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rockzone.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkneme na to, máme 11:30, 5 minut k tomu, co se dnešního počasí týče, vidíte to sami, je nádherně a bude jasno až polojasno celý den. Na severovýchodě a východě sem tam mraky, výjimečně se může něco přehnat, ale myslím, že to nebude dramatický. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, no a na severu a severovýchodě budete mít trošku míň, naměříte příjemných 20 až 23. A je tady samozřejmě další objednávka pořadu Objednej si svůj song. Napsal mi Tonda, čeká, pevně doufám tedy na Dana Landu, zvolil pecku Ztracení hoši. Tondo, díky a posílám.
2: Radio Rock Zone. Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která skrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na rádiu Rock Zone.

hoši ztracený. Ten dům si každej ve svým srdci postaví. Snad prokletá banda, co dolů padá, naděje na štěstí pomalu zvedá. Pouliční písně zpívaj pěsti na kouzačkách do

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.45 opatrně tady v Praze na jižní spojce směrem na Černáku sjezdu na Krč se střetl osobák s nákladákem, takže počítejte s omezením. Vinohrady, Korunní ulice, u křižovatky se Sázavskou hlásí havárku dvou osobních aut i tady opatrně. Na Pražském okruhu na 15. kilometru směrem k D1 před sjezdem na Slivenec bouračka osobního auta s nákladním v místě silný provoz, takže počítejte se zdržením. A hodíme oko ještě na Sokolovskou na příjezdu do Kačerova od Nového kostela se řekl osobák s motorkářem. Projedete jedním pruhem. Přejeme vám krásnou cestu a šťastný dojezd do cíle. Samozřejmě já mám pro vás Lennyho Krevice a pomalu aj Lis, ale jistě se nám blíží polední devadesátky. Ale nebudu předbíhat, tady je Lenny.
0: Radio Rock Zone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
8: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone.
9: Muzika na tělo.

0: A někam s ním odletět na dovču, když léto, tak s Rock Zonem, to je jasný. Tohle byli Red Hot Chili Peppers tady na rádiu Rock Zone. 12 hodin přesně, to znamená jediný. Za prvý si dáme čerstvé informace se Zuzankou. No a taky za malou chvíli rozjedeme pořad polední devadesátky. To znamená, že nás čeká hodina narvaná tou nejlepší rockovou devadesátkovou hudbou, kterou jsme vůbec byli schopni vybrat. Než se k tomu propracujeme, tak Zuzi, co máš pro nás novýho?
1: Tak hlavně bych chtěla říct, že já se na to těším, protože já tu devadesátkovou hudbu prostě mám ráda, takže to je moje oblíbená hodina. Doufám, že jste na tom podobně. No a než se vrhneme na zprávy jako takové, aktuálně se ještě podíváme do Zlína, kde v někdejším baťovském továrním areálu pořád ještě hoří. Hasiči tam opravdu zažívají pekelné chvíle. V tuhle chvíli tam uzavřeli i další budovu, konkrétně číslo 21, kde mimochodem sídlí krajský a finanční úřad, a zavřela také knihovna. Na místě je vyhlášený speciální poplach a speciální ohrožení, takže to opravdu není žádná legrace. Pokud se ve Zlíně nacházíte, nevětrejte, neotvírejte okna a pokud možno nepřibližujte se k místu, kde hoří. Tolik aktuální zpráva. Kdybyste chtěli zapomenout na všechno špatný, vyražte někam na koncert, třeba v pražském Rock Café, dneska hrajou The Real Mackenzies a Fail Together. Další naše tipy samozřejmě na www.rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. A teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ovoce bude letos málo. Kateřina Sniaková bojuje ve Wimbledonu a zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Úroda ovoce v Česku nebude nic moc. Kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o víc než polovinu, konkrétně o 53%. Vyplývá to z předběžných odhadů, které provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Podle Ovocnářské unie se sídlem v Holovousech přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Z dlouhodobého pohledu by mělo jít o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii. Tu nejnižší jsme zažili taky nedávno. Bylo to před 2 lety, kdy jarní mrazy zničily až 2/3 úrody. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Práce teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
3: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně skoro 4 miliardy korun, což je o 700 milionů víc než loni. Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. 34-letého muže zasáhnul při výstupu na horu Liskam padající kámen. Jeho společník hned poté přivolal horskou službu, záchranáři ale na místě už jenom potvrdili to nejhorší. Kámen zasáhl mladého sportovce tak nešťastně, že zemřel. Celý incident, který se stal na hranici mezi Švýcarskem a Itálií, teď ještě prošetřuje státní zastupitelství.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenisový Wimbledon je u nás v těchto chvílích zase ve velkém kurzu. V pravé poledne, tedy před pár minutami, začal totiž čtvrtfinálový zápas ženského debla, tedy alespoň rozpinkávání. Připomenu, že v tom hraje naše tenistka Kateřina Siniaková spolu se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou proti čínsko-francouzské dvojici Kuo Chan Yu a Kristýna Mladenovičová. Páry se v tomto složení utkají poprvé. Obrovskými papírovými favoritkami jsou ale Siniaková s Townsendovou, které mají navíc letos v All England klubu zase ty nejvyšší ambice a pomýšlejí na to, že nad hlavu zvednou trofej nejcennější. Bonnie Tyler je po smrti. Velšská zpěvačka zemřela v portugalské nemocnici v 75 letech. S odkazem na její rodinu to uvedl web stanice BBC. Tyler měla zdravotní problémy už od konce dubna, kdy musela v portugalském městě Faro podstoupit akutní operaci střev. Jenže to nepomohlo. Naopak, po zákroku se její stav prudce zhoršil a interpretku hitů jako Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache nebo Holding Out for a Hero museli lékaři uvést do umělého spánku. Z toho se sice v polovině června ještě probrala, ale jak se teď ukázalo, bohužel ne na dlouho. Po smutné zprávě slunečné počasí dneska čekejte jasno až polojasno a teploty kolem 27 stupňů.
0: No jo, slaví Jezusi, moc díky za všechny aktuality. Pojďme si dát první pecky v rámci poledních 90. tady na rádiu Rock Zone. Já to do vás nasázím. Bude to Ozzy Osbourne, Faith No More, Mr. Big nebo třeba Metallica.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to za 1:04. Opatrně na trase z Benešova na Tábor před Buticema zasahují záchranné složky u havárie osobního auta. Kolona má aktuálně 2 kilometry, s omezením počítejte i v opačném směru. No a potom z Tábora na Pelhřimov za Zárybničnou Lhotou se srazily 2 osobní auta, takže počítejte s omezením. Přesuneme se ještě do Prahy v Budějovický u křižovatky s Vokáčovou se srazil osobák s elektrokoloběžkářem. Tady projedete s omezením. No a Cínovecká ve směru do centra před sjezdem na Čakovice hlásí bouračku 2 osobáků. Tady počítejte se zdržením v kratší koloně. Pojďme si dát Alanis Morissette a taky YouTube.
0: Radio Rock Zone.
2: 3 sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem 3 sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde se

0: Vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
6: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Dáváte si polední devadesátky na rádiu Rockzone, to byla Alanis Morissette naživo, no a před náma taky další objednávka a ta se mi náradně do poledních devadesátek hodí. Napsal mi totiž Luboš, ahoj do studia, prosím zahraj cokoliv od Aerosmith. Trochu se venku paříme, tak ať nám jde práce od ruky, samozřejmě. A kamaráde, já jsem zvolila pecku Crazy, která si myslím za prvý, že vám udělá takovou příjemnou náladu a za druhý je to devadesátka jak vyšitá. Pojďme na to.
1: Radio Rock Zone. Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na rádiu Rock Zone. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 3/4 na 1 opatrně v Praze ve Střešovicích, v ulici v Průhledu, křižovatky s ulicí Na Dračkách. Bourali tady dva osobáky, projedete ale s omezením. A ve Vršovický ulici u křižovatky s Moskevskou boural osobák do výka kanálu, prosím pěkně. Takže i v těchto místech asi nějaké nepříjemnosti a opatrně i na Chebsku mezi Podhradím a Doubravou došlo k bouračce osobáku s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, takže dávejte pozor. No a v rámci poledních 90. Tak ještě něco málo připraveného mám, třeba Nirvánu.
2: Rádio Rock Zone. Máte chuť na ledový

0: Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
8: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Hudební devadesátky tady na Rádiu Rock Zone za náma. Ještě jedna poslední, doufám, povedená roková hodinka před náma. Moje jméno Alexandra Ptáčková. Se mnou taky ve studiu Zuzka Dastichová, která vám přináší taky poslední zprávy, poněvadž potom frčí domů, je to tak?
1: Tak oni ještě nějaký zprávy budou, ale no, už nebudou
0: budou,
1: ode mě.
0: Te, ano, přesně tak. Tak jsem to taky myslela. 12.59 dneska, čtvrtek 9. července, Drahoslavy slaví svátek, to jen tak pro úplnost. No a pojďme se tedy pustit do čerstvých informací.
1: Ano, prosím, já vám řeknu v tuhle chvíli velmi podstatnou informaci. Oči všech tenisových fandů jsou upjaté na wimbledonskou trávu. Anž to a protože tam hraje Kateřina Siňáková se svojí parťačkou Taylor Townsend čtvrtfinále prestižního travnatého turnaje. A v tuhle chvíli svým soupeřkám vzdorují, prohrávali 4-5, před chviličkou srovnali na 5-5. A ještě jsem neřekla, že hrají se Číňankou, kterou neumím vyslovit, která jako parťačku si vybrala Kristýnu Mladenovičovou, což je německá hráčka chorvatského původu. Tak a vy si to vyslovte sami. Tolik aktuální zprávy ze sportu, co se týče koncertů, tak ty se dneska taky konají, ne že ne. Například v pražském Rockafé hrajou kanačtí The Real Mackenzies, anebo v Brně v amfiteátru Kraví hora narazíte na Progress 2. Další naše dnešní tipy najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life, anebo na našich sociálních sítích. A nezapomeňte se těšit na víkend, protože startuje velká spousta festivalu, mezi nimi například Hrady CZ na Točníku, a nebo
0: Barvile, ta tam budu já, tak jestli to budete taky, můžeme
1: dát pivko. To mě mrzí, protože
0: pivko.
1: Já tam jezdím každý rok a zrovna letos nejdu.
0: Já tě zastoupím.
1: No to hodně, musíš hodně pivek, ne jedno pivko. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně pořád hoří. V Rakousku vjel řidič s kamionem do kadeřnictví a YouTube představili nové video. Obuvníci ve Zlíně sčítají škody. Obrovský požár, se který tam od rána bojují hasiči v bývalém baťovském továrním areálu, je připraví o obrovské peníze. Firma Vasky odhaduje, že v budově jí schoří boty za až 80 milionů korun. Společnost tam má totiž sklad. Další škoda bude na samotném domě a jeho vybavení. Nic přitom ještě neskončilo. Náročný zásah, při kterém se z horní části stavby valí hustý černý dým, dokládají záběry pořízené z dronu, které zveřejnili hasiči. Úřady vyzývají obyvatele, aby se místu vyhnuli. Policie okolí požáru uzavřela. Nelze vyloučit ani to, že se část budovy zřítí. Na polích už se to jenom hemží zemědělskými stroji a kombajny. Začaly totiž žně. A to i na Plzeňsku. Jako první se tam sklízí ozimý ječmen. Na polích proti Loňsku, podle reportérky Kláry Fajstové, ale výrazně ubylo vysetého ovsa.
3: Žně začaly na Plzeňsku ve zhruba stejném termínu jako loni. Dosavadní výnosy ozimého ječmene jsou vyšší než v minulém roce na samém začátku sklizně. Vysetý je také na více polích. Celkové plochy obilovince v kraji mírně zmenšily. Výrazně ale ubylo ovsa, který zemědělci letos vyseli na 8300 hektarech, což je asi o třetinu méně než loni. Největší plochu představuje ozimá pšenice. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: Velmi smutný případ řeší policie v rakouském Štýrsku. V obci Sankt Johann in der Heide sjelo nákladní auto plně naložené štěrkem z ničeho nic ze silnice a v plné rychlosti nabouralo do místního kadeřnictví. 60-letá majitelka podniku neměla šanci a na místě zemřela. S těžkými zraněními skončili v nemocnici také jedna pracovnice salonu a jedna zákaznice. Samotný 62-letý řidič utrpěl jenom lehčí šrámy. Podle serveru 5 Minuten byl podmírným vlivem alkoholu, ale bylo to jenom něco málo přes 0,5 promile, které jsou v zemi povolené. Přesnou příčinu tragické nehody teď zjišťuje policie. První výsledky vyšetřování naznačují, že řidiče mohla stihnout náhlá nevolnost.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Albion Rahmani odchází ze Sparty. Kosovský fotbalový reprezentant se stěhuje do italských Benátek, které jsou nováčkem tamní první ligy. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. 25-letý útočník působil na Letné 2 roky. Ve svém novém angažmá podepsal smlouvu do 30. června 2029. Spekuluje se o tom, že Sparta za tuhle transakci inkasuje v přepočtu zhruba 230 milionů korun. YouTube pustili do světa nový klip, natočili ho k nový pecce Streets of Dreams a produkčně ho zase zaštítil Jackknife Lee. Ten s irskými velikány spolupracoval už dřív, a to na albu How to Dismantle an Atomic Bomb z roku 2004, na singlu Saints Are Coming, který U2 natočili s Green Day v roce 2007, a také na albu Songs of Experience z roku 2017. Jackknife Lee navíc nedávno působil jako hudební ředitel divadelního turné zpěváka Bona Stories of Surrender. Streets of Dreams je prvním singlem U2 od skladby Atomic City z roku 2023 a promuje nové, velmi netrpělivě očekávané album skupiny. Pecku i s klipem si můžete nakoukat na našich webovkách v sekci rokových zpráv. Hezky se to poslouchá, už se určitě těšíte na další muziku, a ta bude ale ještě před ní rychlá předpověď počasí. Dneska bude horko, to už víte, a taky jasno nebo polojasno.
0: Přesně tak, Zuzance, díky moc, krásný odpoledne, vy se neupařte. YouTube vám teda v následujících minutách nepustím, ale pevně doufám, že tahle náhrada bude kvalitní. Budou to AC/DC, taky Lordy, Van Halen a nebo Linkin Park. Posílám.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to 13 hodin 20 minut opatrně v Mělníku v Dobrovského ulici na křižovatce s ulicí Nad Jatkami. Došlo tady k bouračce, osobáku s motorkou na místě záchranné složky. Takže buďte hodně opatrní, nohu z plynu. V Praze na Chodově v Rostelský na křižovatce s Jarníkovou ve směru na Vestec. Dvě osobní auta po bouračce, zdržení je ale minimální. Přesuneme se ještě na Žižkov v Roháčově u křižovatky s ulicí Tovačovského, taky bouračka dvou osobních aut. I tady se moc nezdržíte. A podíváme se ještě na Karlovarsko mezi Krásným lesem a Novým světem. To je takový romantický, až bych řekla. Bohužel ale došlo v těchto místech k dopravní nehodě osobního auta, takže dávejte pozor. I tady. Co se dáme dál na rádiu Rock Zone Sabatonu? Žijeme si je v živý verzi, potom taky Marilyn Manson a za chvíli už hitovka In the Stars, Rolling Stones samozřejmě.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90 až do 14. července. Parkside zvládá.

0: to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska je a bude krásně jasná, spolujasná obloha, teploty okolo 25 až 27 stupňů na severu a severovýchodě, kde můžete mít nějaký mraky, budete mít taky drobet chladněji 20 až 23. Maximálně, co se počasí nočního týče, tak nejnižší teploty okolo 12 až 7 stupňů, prádlo nechte venku, pršet nebude, očekává se jasno až polojasno a zítra další horký den s teplotama do 29 stupňů, opět beze srážek. Ve věku 75 let dneska zemřela velšská legenda Bonnie Tyler. No a já jsem dostala mail od Mamuta. Zdarec, co kdybys tam šoupla na počest zesnulé zpěvačky její duet s Axelem Rudy Pelem. A já říkám samozřejmě, malilinko jsem si lámala hlavu, poněvadž jsem tenhle krásný duet neměla a v našem hudebním archivu. Nicméně mám tady šikovného kolegu, který samozřejmě tuto věc napravil. A Bonnie Tyler a Axel Rudy Pell teď právě na Radio Rock Zone.
2: Radio Rock Zone. Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Oh je, 13:47, bacha, tady v metropoli ve Vilznově ve směru na Holešovice na úrovni hlavního nádraží bourali na místě dva osobáky, takže nohu z plynu v Poděbradský, u křižovatky s Podkovářskou taky dvě osobní auta po nehodě, počítejte se zdržením v koloně od Českomoravský. No a mrkneme ještě do ulice u Hájovny, to jsme prosím pěkně v Liberci, opět bouračka dvou osobních aut, zdržení tady je ale minimální. To je ode mě dneska všechno, já Alexandra Ptáčková se rozloučím, přeju vám krásný zbytek odpoledne, no a na vás už samozřejmě čeká Franka v podvečer večer, naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání, já se na vás budu moc těšit zase zítra úderem 9. do té doby čus.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: S Rockzonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
3: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný čtvrteční odpoledne, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rockzone. Nejsem tady, ale sám, to se mnou je druhá do vaší oblíbený dvojice, a to sice Verča. Ahoj, Veru.
1: Ahoj.
0: A my vám přejeme tady krásný čtvrtek 9. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem drahoslavám a drahuším, který ho dneska slaví. Co bych vám ještě prozradil hezkýho? Nic moc zásadního tady pro vás nemám, takže Veru, já to asi přechávám. Tobě, povídej.
1: No, já začnu tím, že u nás na webu v sekci Club Life máte každý den sepsaný to, kam můžete večer vyrazit za nějakou fajn živou muzikou, jenom pro tip dneska teď ode mě. V železná pana Motol, to neznám, ale tak tam dneska vystoupí Workout Music a nebo Chrysoris třeba. Víc těch typů, jak jsem říkala, u nás na webovkách a nebo třeba na našich sociálních sítích. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čas hořící budovy ze Zlína spadla. Zanedbané okolí řeky Nisy v Liberci projde proměnou a hudební svět zasáhla smutná zpráva. Hořící budova ve Zlíně se rozpadá. Část domů v bývalém baťovském továrním areálu spadla. Na místě naštěstí nejsou žádní zranění. Uvnitř objektu nikdo nebyl, uvádějí na síti X hasiči. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dneska ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4. Ten platí jen při mimořádných událostech. Okolí hořící budovy je uzavřeno. Zanedbané okolí řeky Nisy v Liberci projde proměnou. Stavaři z něho mají udělat místo, kde budou lidé rádi trávit svůj volný čas. Budoucí podobu náplavky má promyšlenou náměstkyně libereckého primátora Šárka Prachařová.
3: Jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami. Jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, nová květinová výstavba, kousek cyklostezky.
1: Náplavka kolem Nisy má být hotová na jaře příštího roku a vyjde něco přes 60 milionů korun. Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy. Pokračuje reportér Vítek Zábranský.
4: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační singl It's a Heartache je toho důkazem. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenisoví fanoušci upírají zrak do Wimbledonu. Na slavném Grand Slamu dnes podrobně sledujeme vystoupení hned tří našich hráček: Kateřiny Siňakové, Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Už po 12. hodině rozehrála čtvrtfinále čtyřky Kateřina Siňaková s parťačkou Tausendovou. Proti čínsko-francouzskému páru Guo Mladeničová ztratili první set v tiebreaku. Siňaková je světovou deblovou jedničkou. Ve čtyřhře cílí na svůj 12. Grand Slamový titul. Karolína Muchová v semifinále Wimbledonu nastoupí proti Američance Goffové. Později odpoledne pak Linda Nosková zkusí do finále postoupit přes Ukrajinku Kostukovou. Už tuhle sobotu si budete moct tradičně užít léto s Richtářem. Areál amfiteátru v Hlinsku se otevře v pravé poledne a během dne vystoupí po sobě Argema, která hrábne do strun ve čtvrt na dvě a po ní se na pódiu vystřídají Morčata na útěku, Valda Gang, Turbo, Panoptiko a ve tři čtvrtě na devět také hlavní hvězdy Arakain a Dimitri. Lístky stojí zhruba 600 a zábava bude obrovská. Přes noc čekejme jasno až polojasno, teploty mezi 12 až 7 stupni v 1000 metrech na horách kolem desítky. Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Tak jo, Věru, já ti moc krát děkuji, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned z kraje pro vás mám třeba Alice Coopera, Red Hot Chili Peppersa nebo Škvory a jejich Strašná na kolena.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Klasický rockový kousek pořád jako novej Killer Queen od Queenu na Rádio Rock Zone. No a my se ve 14.20 pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. Situaci nám popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, hodně plný je příjezd do Prahy po D8 od Zdíb až ke sjezdu na Kbelskou kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem a silný provoz je na Štěrboholské spojce v obou směrech. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, moc krát díky a my už si pojďme dát přátelé další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od Europe s názvem One on One.
0: Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Známá živák Another Break in the Wall od Pink Floydu, no a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme taky, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začnu Prahou, kde mám pozvánku třeba do Rock Café, tam vystoupí The Real Mackenzies a s nimi Failed Together. Na Cargo Gallery pak zahrají Japonci Ice Cream Never Ground, ve Vagónu hrají Psychodors a The CZ Blues a v Železní paně na Motole vystoupí Farkauf Music, s nimi The Chrysoris a Space Holding. No a pokud jste z Brna, tak v amfiteátru Kraví hora dneska vystoupí Progress 2. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku. Čekají nás Def Leppard nebo Dropkick Murphys a jejich We Shall Overcome.
0: Radio Rock Zone. Pořádné elektrické blues jsem to už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdem se ještě jednou podívat, jak to vypadá s dopravou. Na Praze 9 ve skloněné ulici bourala dvě osobní vozidla, projíždějte tam s opatrností. Na dálnici D5 na 60. km ve směru na Plzeň stojí odstavené vozidlo. Na D1 na 298. km ve směru do Ostravy stojí porouchaná dodávka. Na dálnici D1 na 196. km ve směru na Ostravu před sjezdem na dálnici D2 stojí porouchané osobní vozidlo, provoz je tam částečně omezen. A na dálnici D1 na 308. km ve směru na Ostravu dejte pozor na porouchané auto. Pak tu mám ještě, že v Praze v Záběhlicích v Bramboříkově ulici bourala tři osobní auta, projedete tam s omezením. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějakou tu muziku, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
5: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Třetí hodina odpolední na rádiu Rock Zone zhruba za půl minutky, to znamená jenom jediný na to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Franka Verča a my vám přejeme krásný čtvrtek 9. července 26, tak je všechno nejlepší k svátku všem drahoslavám a drahuším, který ho dneska slaví. No a my tu máme pro vás připravený další rychlej přehled zpráv, nebo my. Verča, respektive, Veru, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Díky za slovo, já vás taky zdravím. Ještě než si dáme zprávy, tak mrkneme, kde hrajou v Rokafečku, dneska v Praze Fail Together. No a kdyby vás třeba zajímalo, kde se hraje jinde a co, tak se mrkněte k nám na webovky, do sekce Club Life, anebo na naše sociální sítě, máte tam tipy, kam můžete dneska vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Velký požár ve Zlíně se mění v celodenní drama. Pražští hygienici bojují se štěnicemi a YouTube pustili do světa nový klip. V celodenní drama se mění velký požár ve Zlíně. Spadla už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Uvádí to mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Část objektu už se zřítila popoledni. Na místě nejsou zraněni, uvnitř objektu totiž nikdo nebyl. Aktuálně na místě zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 zasahujících hasičů. V devátém patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dneska ráno. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Pražští hygienici stále častěji potkávají štěnice. Tenhle parazit je nejen na ubytovnách, ale i v hotelech, však všech kategorií nebo studentských kolejí. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. Štěnice se začaly objevovat od pandemie covidu. Podle hygieniků to není pouze pražský problém, situace je podobná v celé Evropě. Štěnice vydrží až 3 měsíce bez potravy, zalezou si do jakékoliv škvíry a tam mohou zůstat velmi dlouho. Tom Hanks slaví 70. narozeniny. Jeden z nejslavnějších herců světa stvárnil desítky výrazných rolí. K jubileu Hanksovi blahopřeje i náš reportér Vítek Zábranský.
3: Hned dvakrát Tom Hanks získal Oscara, poprvé v roce 1993 za dramatickou roli homosexuálního právníka ve filmu Philadelphia.
4: Tom Hanks in Philadelphia.
3: Pro Zlatou sošku si došel i o rok později. Druhého Oscara dostal za svou životní roli prostáčka, který má štěstí, sportovní talent a smysl pro čest. Ano, řeč je o oblíbeném snímku Forrest Gump.
5: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
3: Rodák z Kalifornie si role vybírá a většinou má čich na úspěšné filmy. Zachraňte Vojína Ryana, Šifra mistra Leonarda, Most špionů, Láska přes internet nebo Trosečník. A například rolí v Apollo 13 se zase Hanksovi alespoň nakrátko splnil dětský sen stát se astronautem.
6: Just nemáme problém.
3: Populární herec se věnuje také režii, produkci, psaní knih, sbírání psacích strojů a hlavně své rodině. Je čtyřnásobným otcem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Kateřina Siňaková dohrála ve Wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S američankou spoluhráčkou Tausendovou dnes podlehli čínsko-francouzské dvojici Guo Mladeničová. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili za necelé 2 hodiny. Nasazené jedničky Siňaková s Tausendovou nevyužili šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázali na červnový triumf z Roland Garros a prohráli po 9 zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 24. Loni zvítězili na Australian Open. YouTube pustili do světa nový klip. Natočili ho k nový pecce Street of Dreams. Ten je prvním singlem YouTube od skladby Atomic City z roku 23 a promuje nově očekávané album skupiny. Pecku i s klipem si můžete nakoukat na našich webovkách v sekci rokových zpráv. Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji, no a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Shinedown, Nirvánu, anebo Kabáty a jejich Dole v dole.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Klasický rockový kousek, pořád jako novej Princess of the Dawn od Accept. No a my už se pojďme v 15.19 mrknout, jak to vypadá s dopravou. Situaci nám popíše Marek z Global Assistance. Ahoj Marku.
2: Ahoj Franku, pomalu to jde na osmičce před Prahou od Klíčan až ke sjezdu do Kbelské. Po pojíždět budete na pražském okruhu vesmíru do Modletic mezi Sličínem a Ořechem. Hodně plná je i D5 před Prahou od Loděnice. V obou směrech se zdržíte na Štěrbolovské spojce a postojíte se také v Novopatské od Satelic až ke sjezdu na Kbelskou. Z Global Assistance, Marek.
1: Máro, moc krát díky. A my už si pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme s novinkou od Marmozec s názvem Cut Back.
0: Radio Rock Zone.
3: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A výváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
11: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák od Alter Bridge, Addicted to Pain, no a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Prahou, kde v Rock Cafe dneska vystoupí The Real Mackenzies a s nimi Fail Together. V Cargo Galerii pak vystoupí japonští Ice Cream Never Ground, ve Vagónu hrají Psychodors a the CZ Blues a v Železný paně v Motole vystoupí Ferkov Muzik, The Chrysoris a Space Holding. No a pokud jste z Brna, tak v amfiteátru Kraví Hora vystoupí Progress 2. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Live, případně na sociálních sítích. Teď už pojďme na další muziku. Čekají nás Iggy Pop anebo Danko Jones a Marty Friedman a jejich Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusu novou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Známá kvalita, která nestárne od Iggyho Popa, China Girl, a my se ještě jednou v té hodině pojďme podívat, jak to vypadá s dopravou. Situace opět popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, cpaný zůstává Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně to nejsou příjezdy k Jakbelské, od Novopatské a Cínovecké. Bouralo se ve Spořilovské ve směru k D1 za sjezdem z jižní spojky. Kolona se táhne od Bohdalce. Zdržíte se kvůli tomu i na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Z Global Assistance, Marek.
1: Máro, moc krát díky, my si pojďme dá přát tohle ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Máte

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
11: Rádio Rock Zone.
12: Muzika na tělo.

0: Čtvrtá hodina odpolední za minutku na rádiu Rock Zone, to znamená, přátelé, jenom jediný, a to, že se vám u mikráku opět schází vaše oblíbené duo Frank a Verča. My vám přejeme krásný čtvrtek 9. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Drahoslavám a Drahuším, který ho dneska slaví, tak se ho pěkně oslavte. Pokud nás zrovna posloucháte, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No nicméně, my pro vás máme připravený další rychlej přehled zpráv. Veru, předávám ti slovo, povídej, co máš pro nás hezkýho.
1: Ještě před ním mrkneme, kam už je to večer vyrazit, Royal McKenzie's a Fade Together dneska v Rock Cafe v Praze, v Cargo Galerii dneska taky v Praze i Scream Never Ground. To jsou typika, můžete večer vyrazit ode mě, vy ještě koukněte k nám na web, konkrétně do sekce Club Life nebo třeba na naše sociální sítě. Máte tam další typy, kde a co se dneska večer hraje. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš začíná hodnotit práci vlády. V Česku se bude šířit sucho a v Tatrách sněží. Andrej Babiš právě začíná hodnotit svoji vládu. Teď v 16 hodin totiž startuje tisková konference, kterou má premiér v Kramářově vile. Babiš vyhodnocuje, jak se kabinetu v první půlce roku dařilo naplňovat programové prohlášení, na kterém se shodla koalice ANO, SPD a motoristé. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady k 30. červnu a dneska, ještě před bilanční tiskovou konferencí, se postupně setkávali s premiérem a předsedou ANO po jeho návratu ze summitu ANO v Ankaře. V Česku se bude rozšiřovat sucho. Přichází totiž období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem 35 stupňů. Místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. Déšť není na pořadu dne. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požáru v Jihomoravském kraji. V příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Zvyšuje se také nedostatek vody v půdě a mělkých vrtech. Ve slovenských Tatrách sněží, jasně to ukazují záběry z webkamery na Lomnickém sedle. Za studenou frontou, která v minulých dnech přešla i Česko, totiž proudí do střední Evropy studený vzduch. V Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů. Jak je ale patrné z dat slovenského hydrometeorologického ústavu, není sněžení v létě v Tatrách nic neobvyklého. Běžně v létě sněží kolem 10, někdy i více dní, i když s rostoucí teplotou v posledních letech ubývá i průměrných počet dní se sněhem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Albion Rahmani odchází ze Sparty. Kosovský fotbalový reprezentant se stěhuje do italských Benátek, které jsou nováčkem tamní první ligy. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. 25-letý útočník působil na Letné 2 roky. Ve svém novém angažmá podepsal smlouvu do 30. června roku 29. Spekuluje se o tom, že Sparta za tuhletu transakci inkasuje v přepočtu zhruba 230 milionů korun. Novinkou v kinech je film Odvážná Vajana. Ten přichází v podobě velkého hraného remakeu. Čeká vás oblíbený tropický ráj plný chytlavých rybiček, živých barev a hlavně slavného poloboha Mauiho v podání nepřehlednutého Dwayna Johnsona. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
3: Kdysi dávno v starověké Polynésii na ostrově kvůli činu poloboha Mauiho uvízne strašlivá kletba.
4: Ukradl si srdce Tefíty. A svět stihla kletba. Kdybys to srdce vrátil, všichni by tě měli za hrdinu.
3: Neohrožená dcera náčelníka pak odpoví na volání oceánu.
4: Oceán si nás nevybral jen tak.
3: Vyplouvá, aby našla Mauiho a napravila jeho chyby.
5: Není kam uniknout.
6: Bylo kam uniknout.
1: Přes noc se čeká jasno až polojasno a teploty můžou klesnout až k 7 stupňům. Zítra nás čeká jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší teploty až 29 stupňů.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekej nás hned zkraje třeba 6AM, AC/DC anebo R.E.M. a jejich Imitation of Life.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Nejlepší klasický rockový kousek na rádiu Rock Zone, pořád jako novej, a to sice Roxanne od Police. No a my se, přátelé, v 16.18 pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hodně plné jsou stále příjezdy Rockbelské směrem z Cínovecké a Novopatské. Ve Spořilovské směrem z centra u sjezdu z jižní spojky havaroval osobák. Připravte se na delší zdržení. Dvě osobní auta se srazila na Letenském náměstí. Stejná nehoda brzdí provoz v Evropské za křižovatkou s Veleslavínskou ve směru do centra a bouralo se ještě na Žižkově v Husické ulici. Z Global Assistance, Marek.
1: Máro, moc krát, díky, a my už si pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme s novinkou od Vypsaný Fixy s názvem Bylo to jistý.
0: Radio Rock Zone.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
0: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Známá živák od Jimmyho Page a Black Crowes, jejich Celebration Day, no a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Hned začneme Brnem, kde dneska v amfiteátru Kraví hora vystoupí Progress 2. Pro Prahu tu mám pozvánku do Železný Pany v Motole, kde vystoupí Ferkauf Music, The Chrysoris a taky Space Holding. Ve vagónu hrají Psychodors a The CZ Blues. V Cargo Gallery vystoupí japonští Ice Cream Never Ground a v Rockafit The Real Mackenzies a Fail Together. Všechny tyhle ty pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích Rádia Rock Zone. Teď už ale pojďme na další muziku. Čekej na Škorpíce nebo U2 a jejich Song of the Future.
0: Radio Rock Zone.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se pojďme ještě jednou v té hodině po kvalitě, která nestárne, od Škorpíku podívat, jak to vypadá s dopravou a situace nám opět popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Frenku, bouralo se na D1 na 12,5 km ve směru do Brna, kolona měří přes 3 km. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Plná je proto i D5 před Prahou od Loděnice a dlouhé zdržení vás čeká na příjezdech do Kbelské od Novovatské a Cínovecké. Z Global Assistance, Marek.
1: Máro, moc krát díky, my si přátelé pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: Máte chuť na

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
9: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Pátá hodina odpolední na rádiu Rock Zone, přátelé, zhruba za minutku, to znamená jenom jediný a to, že se vám u mikráku opět schází Frank a Verča. My vám přejeme krásný čtvrtek 9. července 26, taky všechno nejlepší k svátku všem drahoslavám a drahuším, který ho dneska slaví, takže pokud nás posloucháte, tak všechno nej, pokud ne, tak i tak všechno nej. Každopádně tolik chytrostí ode mě, my tu máme další rychlý přehled zpráv. Veru, co máš pro nás hezkýho novýho?
1: Ještě koukneme předtím, než se vrhneme na zprávy, kam večer můžete vyrazit za živou muzikou. Mám tady Brno, Progress 2 v amfiteátru Kraví hora. To je typ ode mě, jestli tohle to není nic pro vás, nebo nejste z Brna, tak mrkněte ještě k nám na webovky do sekce Club Life a nebo třeba na naše sociální sítě. Máte tam další tipy, kam můžete dneska večer zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Andrej Babiš chválí práci své vlády. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů a hudební svět zasáhla smutná zpráva. Andrej Babiš chválí práci své vlády. Premiér se takhle oznámkoval na odpolední bilanční tiskovce v pražské Kramářově vile. Vládě se podle Babiše daří plnit své sliby. Za největší úspěchy prvního půlroku vládnutí označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Na domácí i unijní úrovni se Babiš soustředí na příští rozpočet. Českem chce v příštím roce poprvé naplnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Práce teď probíhají na druhém elektrálenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
3: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun. Je to o 700 milionů víc než loni. V Anglii a Walesu byla loni nejoblíbenějším dívčí jménem Olivie. Ta vede žebříček už 10. rok po sobě. Mezi chlapci po 3. za sebou zvítězil Muhammad. Na dalších místech skončili Noah a Leo, mezi dívkami Lily a Amelia. Do první stovky se nově dostala například jména Isabella, Eliana či Vincent. Statistiky zároveň ukazují rostoucí oblibu jmen Ada a Roman.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teniska Kateřina Siňaková dohrála ve Wimbledonské čtyřhře ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Tausendovou dnes podlehly čínsko-francouzské dvojici Guo Mladenfučová. Utkání proti turnajovým desítkám ztratili za necelé 2 hodiny. Nasazené jedničky Siňaková s Tausendovou nevyužili šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázali na červnový triumf z Roland Garros a prohráli po 9 zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 24. Loni zvítězili na Australian Open. Hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy, pokračuje reportér Vítek Zábranský.
4: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Pěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech.
1: Přes noc čekejme jasno až polojasno, teploty mezi 7 a 12 stupni, na horách kolem 10. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů.
0: Tak jo, Veru, moc krát děkuji. No a my už se, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Jonathan Davis, Supergrass nebo Nightwish a jejich Sacrament of Wilderness.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Klasický rokový kousek pořád jako novej na Rádio Rockzone. 2 Minutes to Midnight od Iron Maiden. No a my se pojďme podívat v 17.20, jak to vypadá s dopravou situaci. Popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, ucpaný je stále Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Postojíte si proto i na plzeňské D5 před Prahou od Loděnice. Kolony jsou na příjezdech Dokbelské, Znovopatské i Cínovecké. Na Smíchově v ulici pod radnicí bouralo osobní auto s motorkou a na D1 na 12,5 km směrem do Brna došetřuje policie nehodu 3 aut. I tady se připravte na kolonu. Z Global Assistant Marek.
1: Marku, moc krát díky, my už pojďme na další muziku na tělo. Vykopneme se novinku od Foo Fighters s názvem Window.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Tak jedině s rádiem Rockzone.
1: You got another thing coming.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák od Judas Priest, You've Got Another Thing Coming. A když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám třeba Rock Café, kde vystoupí The Real Mackenzies a s nimi Fail Together. V Cargo Gallery vystoupí Ice Cream Never Ground, ve vagónu Psychodors a The CZ Blues. V Železní paně na Motole pak Verkauf Musik, The Cresoris a Space Holding. No a pokud jste z Brna, tak v amfiteátru Kraví hora vystoupí Progress 2. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už se ale pojďme dát další muziku na tělo. Čekají nás Backman Turner, Overdrive anebo Youngblood a jeho Zombie.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
3: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou a situaci nám opět popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Frenku, voudoval se v ulici k Barandovu ve směru z centra u křižovatky s Lamačovou. Kolona je od Barandovského mostu. Další bouračka překáží ve Spořilovské u jižní spojky směrem na Chorov. I tady se připravte na zadržení. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. A plné jsou klasické příjezdy do Kbelské, Cínovecké a Novopatské. Z Global Assistance, Marek.
1: Máro, moc krát díky, my si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo. A za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Šestá hodina podvečerní na rádiu Rockzone, přátelé, to znamená jenom jediný a to, že nás čeká další rychlej přehled zpráv, ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča. Přejeme krásný čtvrtek 9. července 26, taky všechny nejlepších svátků všem drahoslavám a drahuším, který ho dneska slaví. Co já bych vám ještě pověděl hezkýho? No asi nic zásadního tady pro vás nemám, takže Veru, předávám ti slovo, povídej, co máš pro nás za novinky.
1: Já ti moc děkuju, ještě než se vrhneme na zprávy, tak koukneme kam večer do klubu v Praze v Rock Café, The Real Mackenzies anebo Fail Together dneska. Vy se ještě koukněte k nám na sociální sítě nebo taky na naše webovky www.rockzone.cz, konkrétně do sekce Club Life, máte tam nějaký tipy, kam můžete zajít za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hasiči budou hasit budovu ve Zlíně do zítřka. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně a na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34. Ta se už na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší, tedy zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, kde má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. U zásahu, který podle mluvčího hasičů dnes rozhodně neskončí, rotuje na 300 hasičů, drony a dva vrtulníky z bambivaky. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hasiči a policisté včas evakuovali stovky lidí. Laboratoř navíc v ovzduší nenaměřila škodliviny, ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. S filmovým festivalem ožili v Karlových Varech dlouho uzavřené zámecké lázně. Schátralý objekt se proměnil ve festivalový klub. Po skončení přehlídky ale lázně zase zavřou a bude se čekat na rekonstrukci. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
3: Masáže, wellness, kavárna, restaurace a večer hudební párty. To všechno se odehrává pod 4 metry vysokou světelnou instalací ve tvaru diamantů. Právě ta teď dominuje zámeckým lázním v sousedství v řídelní a tržní kolonády. Secesní stavba, ve které je relaxační bazén, využívající horkou minerální vodu, ale vyhráno nemá. Vary sice plánují opravu, jestli začne letos, není jasné.
1: Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde bylo do asfaltu silničáři přidáno více než 1,5 milionu vajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl, taková silnice má prý ale delší životnost.
4: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využiť vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Netopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Bálko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Albion Rahmani odchází ze Sparty. Kosovský fotbalový reprezentant se stěhuje do italských Benátek, které jsou nováčkem tamní první ligy. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. 25-letý útočník působil na Letné 2 roky. Ve své novém angažmá podepsal smlouvu do 30. června 29 a spekuluje se o tom, že Sparta za tuhletu transakci inkasuje v přepočtu zhruba 230 milionů korun. Už tuhle sobotu si budete moci tradičně užít léto s Richtářem. Areál amfiteátru v Hlinsku se otevře v pravé poledne a během dne vystoupí po sobě Argema, která hrábne do strun ve 13:45. A po ní se na pódiu vystřídají Morčata na útěku, Valda Gang, Turbo, Panoptiko a ve 8:45 také hlavní hvězdy Arakain a Dimitri. Lístky stojí zhruba 600. Závěrem počasí. Přes noc čekejme jasno až polojasno, teploty mezi 7 a 12 stupni. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a nejvyšší teploty až 29.
0: Já ti moc krát děkuji, Veru. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořád nekonečný koncert, neboli hodinu živáků na tělo. A hned skrát pro vás mám třeba živáky od R.E.M., dáme si taky Queeny anebo Rammsteiny a jejich Mindtile.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a po první trojici živáků se pojďme podívat samozřejmě, jak to vypadá s dopravou. Situaci nám opět popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, omezení komplikuje provoz. V Pražské Kbelské jezdí se jedním pruhem v obou směrech a tvoří se kolony na příjezdech do Kbelské z Novopatské a Cínovecké. Po pojíždět budete stále na Pražském okruhu ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se proto i na D5 před Prahou u Rudné. Z Global Assistance, Marek.
1: Máro, moc krát díky a my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás Foster the People, Led Zeppelin nebo Green Day a Holiday.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu. Ha!

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se samozřejmě podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Pro Prahu tu mám Rock Café, kde vystoupí The Real McKenzies a s nimi Fail Together. V Karku galerii vystoupí Ice Cream Never Ground, ve vagónu Psychodors a s nimi The CZ Blues a na Železní paně v Motole vystoupí Ferkauf Music, The Grisoris a taky Space Holding. No a pokud jste z Brna, tak v amfiteátru Kraví hora zahrají Progress 2. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. A teď už další živáky. Čekají nás White Stripes nebo Brian Adams a jeho Summer of 69.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
3: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

should be denied.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. No a začneme na dálnici D7 na druhém kilometru ve směru na Prahu. Dejte pozor na porouchané auto. Na dálnici D8 na třetím kilometru na výjezdu z čerpací stanice ve směru na Drážďany bourala 3 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V Praze v Evropské ulici směrem do centra u křižovatky s ulicí Dovozovny bourala 2 osobní auta. Projedete jedním pruhem. Na dálnici D8 na 31,5 kilometru ve směru na Drážďany dejte pozor na porouchané auto. A na Praze východ ve Vlkančicích havarovala motorka. Dejte tam pozor. Tolik tedy k dopravě. My pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: 7 hodina večerní na rádiu Rockzone, to znamená, přátelé, jenom jediný, a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča, přejeme krásný čtvrtek 9. července 26. No a protože já tu žádný chytrosti a novinky pro vás nemám, tak ti to vedu přenechávám, povídej, co máš pro nás ty.
1: Já tady mám pár tipů, kam můžete večer vyrazit, tak jestli jste z Brna, tak třeba Progress 2 v amfiteátru Kraví Hora dneska, anebo třeba Berkal of Music, The Chrysoris, anebo Space Holding, tak ty dneska v Praze v Železné paně Motol. Jestli tohle to není úplně váš šálek kávy, tak se ještě mrkněte k nám na webovky do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě, jsou tam další tipy, kam můžete večer za živou muzikou. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Trh práce nabízí více volných míst, v Tatrách sněží a YouTube pustili do světa nový klip. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34. Ta už se na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší, tedy zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, tam má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. U zásahu, který podle mluvčího hasičů dnes rozhodně nekončí, rotuje na 300 hasičů. Nikdo naštěstí nebyl zraněný. Hasiči a policisté včas evakuovali stovku lidí. Laboratoř navíc v ovzduší nenaměřila škodliviny, ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. Trh práce nabízí víc volných míst. Naopak mírně klesl počet uchazečů o zaměstnání. Celková nezaměstnanost stagnovala na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková dodává, že nezaměstnanost se liší podle konkrétního oboru.
3: Zatímco v některých administrativních nebo pomocných profesích je konkurence mezi uchazeči vyšší, v technických, výrobních, řemeslných, zdravotnických či dopravních oborech zaměstnavatelé vhodné pracovníky stále obtížně hledají.
1: Nejvyšší nezaměstnanost v červnu zůstala v Ústeckém kraji a naopak nejnižší byla v Praze a v Pardubickém kraji. Ve Slovenských Tatrách sněží, jasně to ukazují záběry z webkamery na Lomnickém sedle. Za studenou frontou, která v minulých dnech přešla i Česko, totiž proudí do střední Evropy studený vzduch. V Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů. Jak je ale patrné z dat Slovenského hydrometeorologického ústavu, není sněžení v létě v Tatrách nic neobvyklého. Běžně v létě sněží kolem 10, někdy i více dní. I když s rostoucí teplotou v posledních letech ubývá i průměrný počet dní se sněhem.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Karolína Muchová poprvé postoupila do finále Wimbledonu, když po odvrácené matchballu porazila Coco Gauffovou. Rozhodující super tiebreak česká tenistka vyhrála 12-10. Pro Muchovou jde o druhé grandslamové finále kariéry a bude v něm usilovat o svůj první titul z turnajů Velké čtyřky. Ve finále může dojít k historicky prvnímu ryze českému grandslamovému souboji, pokud Linda Nosková zvládne své semifinále. YouTube pustili do světa nový klip. Natočili ho k nové pecce Street of Dreams. Ten je prvním singlem YouTube od skladby Atomic City z roku 23 a promuje nové očekávané album skupiny. Pecku i s klipem si můžete nakoukat na našich webovkách v sekci rokových zpráv. Závěrem mrkneme na počasí, přes noc čekejme jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7, v tisíci metrech na horách kolem desítky. Zítra bude jasno až polojasno, místy zamračenou, nejvyšší teploty 25 až 29.
0: Veru vám moc krát díky, no a my už si, přátelé, pojďme hrát na přání. Čili pokud byste si chtěli něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme na Linkin Park a jejich What I've Done.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone.
1: S Rock Zonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: No tak jo, přátelé, my tu máme za chvilku 8 hodinu večerní na Radio Rock Zone, to znamená jenom jediný a to, že máme před sebou poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv, ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Verča. Přejeme krásný čtvrtek 9. července 26 a taky všechno nejlepší k svátku všem drahoslavám a drahoším, který ho dneska slaví. No a já už tady pro vás žádné další novinky nemám, takže vedu, přenechávám slovo tobě, povídej, co máš pro nás ke zprávám.
1: Tak než si dáme ty poslední rychlý komentovaný zprávy, jak už Frank avizoval, tak ještě mrkneme, kde hrajou, třeba to ještě stíháte. V Rockafečku v Praze dneska The Real McKenzie's Fade Together, Scream Never Ground v Cargo Galerii, Psycho Doors ve Vagonu a ještě jim tam předskočej The Seasys Blues a Verkauf Music dneska v Železný paně Motole. Kdybyste byli z Brna, nebo tam třeba zrovna teď jedete, tak v amfiteátru Kraví hora tam dneska Progress 2. Vy samozřejmě sledujte naše webovky, sociální sítě, každý den tam máte tipy, kam můžete večer za živou muzikou. No a teď už se vrhneme na všechno na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Andrej Babiš chválí práci své vlády. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů a Vedra v Německu si vyžádala velký počet životů. Andrej Babiš chválí práci své vlády. Premiér se takhle oznámkoval na odpolední bilanční tiskovce v pražské Kramářově vile. Vládě se podle Babiše daří plnit své sliby. Za největší úspěchy prvního půl roku vládnutí označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Na domácí i unijní úrovni se Babiš soustředí na příští rozpočet. V Českém chce v příštím roce poprvé naplnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
3: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun. To je o 700 milionů víc než loni. Německo hlásí alarmující bilanci vln veder. Ta si tam od půlky června vyžádala podle odhadů vědců už přibližně 5100 lidských životů. Tato poloroční statistika už drasticky převyšuje celoroční průměr z let 23 až 25, kde na následky horka umíralo kolem 2000 lidí. Nejhorší situace nastala v týdnu od 22 do 28 červen, kdy v důsledku extrémních teplot zemřelo přes 4300 lidí. Nejohroženější skupinou zůstávají seniori nad 85 let. Ti tvoří více než půlku všech obětí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Albion Rahmani odchází ze Sparty. Kosovský fotbalový reprezentant se stěhuje do italských Benátek. Ty jsou nováčkem tamní první ligy. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. 25-letý útočník působil na Letné 2 roky. Ve svém novém angažmá podepsal smlouvu do 30. června 29. A Sparta prý za transakci inkasuje v přepočtu zhruba 230 milionů korun. Hudební svět zasahla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy. Pokračuje Vítek Zábranský.
4: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Pěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech.
1: Závěrem koukneme na počasí. Přes noc jasno až polojasno, teploty mezi 7 a 12 stupni, zítra jasno až polojasno, místy oblačno a teploty v maximech 29 stupňů.
0: Tak jo, Veru, já ti moc krát děkuju, přeju krásný zbytek večera a my se uvidíme a uslyšíme někdy příště.
1: Budu krásný večer, čau.
0: Taky, no a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Dneska je pro vás vám třeba Royal Republic, Fate No More, nebo Tři ségry a jejich Ajdu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme mrknout na to, jak to vypadá s dopravou. Na dálnici D8 na 57 km bez Pyru na Prahu stojí odstavené nákladní vozidlo. Na dálnici D1 na 174 km bez Pyru na Prahu stojí Ukrajince prouchané nákladní auto. Na Pražském okruhu na 19 km bez Pyru na D1 před sjezdem na Ořech stojí porouchané vozidlo. Na dálnici D8 na 80 km bez Pyru na Ústí nad Labem dejte pozor na porouchané auto. A na dálnici D1 na 206 km bez Pyru na Vyškov došlo ke střetu osobního a nákladního vozidla. Neprůjezdné jsou dva jízdní pruhy a kolona dosahuje téměř 2 km. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Yellow Card a Good Charlotte s názvem Bedroom Posters.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio

0: Radio Rock Zone.
1: Muzika na tělo.
2: Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, stolik kvalitou, která nestárne, se s vámi je Frank. Pro dnešek loučí, vy si samozřejmě užijte zbytek čtvrtečního večera a my se uslyšíme zase až příští týden, zítra tady nejsem, takže do té doby se mějte krásně, opatrujte se a příští týden zase čus.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
4: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči budou hasit budovu ve Zlíně i v pátek. Trh práce nabízí více volných míst a na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od čtvrtečního rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34. Ta už se na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší, tedy zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, kde má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. U zásahu, který podle mluvčího hasičů rozhodně nekončí, rotuje na 300 hasičů. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hasiči a policisté včas evakuovali stovku lidí. Laboratoř navíc v ovzduší nenaměřila škodliviny, ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. Trh práce nabízí více volných míst. Naopak mírně klesl počet uchazečů o zaměstnání. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková dodává, že nezaměstnanost se liší podle konkrétního oboru.
2: Zatímco v některých administrativních nebo pomocných profesích je konkurence mezi uchazeči vyšší, v technických, výrobních, řemeslných, zdravotnických či dopravních oborech zaměstnavatelé hodné pracovníky stále obtížně hledají.
1: Nejvyšší nezaměstnanost v červnu zůstala v Ústeckém kraji s více než 7%, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 0,2% po 4%. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde bylo do asfaltu silničáři přidáno více než 1,5 milionu bajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl, ale taková silnice prý má delší životnost.
3: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využiť vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Nedopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Balko, Slovensko.
0: Poslucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová poprvé postoupila do finále Wimbledonu, když po odvráceném matchballu porazila Coco Gauffovou. Rozhodující super tiebreak česká tenistka vyhrála 12-10. Pro Muchovou jde o druhé grandslamové finále kariéry a bude v něm usilovat o svůj první titul z turnajů Velké čtyřky. Ve finále může dojít k historicky prvnímu ryze českému grandslamovému souboji, pokud Linda Nosková zvládne své semifinále. Přes noc máme jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Na horách čekejme kolem desítky. V pátek bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty až 29 stupňů.

Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval transplantaci jater, se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražští hygienici bojují se štěnicemi. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů a hudební svět zasahla smutná zpráva. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Pražští hygienici stále častěji potkávají štěnice. Tenhle parazit je nejen na ubytovnách, ale i v hotelech všech kategorií nebo studentských kolejích. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. Štěnice se začaly objevovat od pandemie covidu. Podle hygieniků to není pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Štěnice vydrží až 3 měsíce bez potravy. Zaleze si do jakékoliv škvíry a tam může zůstat velmi dlouho. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Právě teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
2: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun, milionů než loni. Hudební svět zasahla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy. Pokračuje reportér Vítek Zábramský.
3: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střev na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Albion Rahmani odchází ze Sparty. Kosovský fotbalový reprezentant se stěhuje do italských Benátek. Ty jsou nováčkem tamní první ligy. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. 25-letý útočník působil na Letné 2 roky. Ve svém novém angažmá podepsal smlouvu do 30. června 2029. Spekuluje se o tom, že Sparta za tuhletu transakci inkasuje v přepočtu zhruba 230 milionů korun. Přes noc bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. V 1000 metrech na horách čekejme kolem 10. V pátek bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 29 stupňů.

Pořádné elektrické blues jsem tu už dlouho nehrál, a tak to zkusím dneska napravit. Pomůže mi v tom 74-letý bílý bluesman Walter Trout, který teď vydal album Sign of Time. 10 let potom, co absolvoval

o transplantaci jater se přihlásil s vybroušenou deskou, která shrnuje jeho životní zkušenosti od doby, kdy přestal brát drogy. Tuhle desku pustím večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči budou hasit budovu ve Zlíně i v pátek. Trh práce nabízí více volných míst a na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od čtvrtečního rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34. Ta už se na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší, tedy zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, kde má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. U zásahu, který podle mluvčího hasičů rozhodně nekončí, rotuje na 300 hasičů. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hasiči a policisté včas evakuovali stovku lidí. Laboratoř navíc v ovzduší nenaměřila škodliviny. Ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. Trh práce nabízí více volných míst. Naopak mírně klesl počet uchazečů o zaměstnání. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková dodává, že nezaměstnanost se liší podle konkrétního oboru.
2: Zatímco v některých administrativních nebo pomocných profesích je konkurence mezi uchazeči vyšší, v technických, výrobních, řemeslných, zdravotnických či dopravních oborech zaměstnavatelé hodné pracovníky stále obtížně hledají.
1: Nejvyšší nezaměstnanost v červnu zůstala v Ústeckém kraji s více než 7%, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 0,2%. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde bylo do asfaltu silničáři přidáno více než 1,5 milionu bajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl, ale taková silnice prý má delší životnost.
3: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využiť vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Nedopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Balko, Slovensko.
0: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová poprvé postoupila do finále Wimbledonu, když po odvráceném matchballu porazila Coco Gauffovou. Rozhodující super tiebreak česká tenistka vyhrála 12-10. Pro Muchovou jde o druhé grandslamové finále kariéry a bude v něm usilovat o svůj první titul z turnajů Velké čtyřky. Ve finále může dojít k historicky prvnímu ryze českému grandslamovému souboji, pokud Linda Nosková zvládne své semifinále. Přes noc máme jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Na horách čekejme kolem desítky. Pátek bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty až 29 stupňů.

0: need a high-tech woman.
1: Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.
2: You rolling?

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražští hygienici bojují se štěnicemi. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů a hudební svět zasahla smutná zpráva. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Pražští hygienici stále častěji potkávají štěnice. Tenhle parazit je nejen na ubytovnách, ale i v hotelech všech kategorií nebo studentských kolejích. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. Štěnice se začaly objevovat od pandemie covidu. Podle hygieniků to není pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Štěnice vydrží až 3 měsíce bez potravy. Zaleze si do jakékoliv škvíry a tam může zůstat velmi dlouho. Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Obnova techniky se v jaderné elektrárně na Českobudějovicku zaměřuje na bezpečnostní čerpadla nebo klíčové uzavírací ventily. Právě teď probíhají na druhém elektrárenském bloku. Temelínský mluvčí Marek Sviták říká, že energetici během 3 let vymění přes 270 částí elektrického napájení.
2: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace jaderné elektrárny v Temelíně téměř 4 miliardy korun, milionů než loni. Hudební svět zasahla smutná zpráva. V 75 letech zemřela v portugalské nemocnici velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Populární interpretka v poslední době bojovala s vážnými zdravotními problémy. Pokračuje reportér Vítek Zábranský.
3: Bonnie Tyler dobývala hitparády především v 70. a 80. letech minulého století, kdy sypala jeden hit za druhým. Slibně rozjetou kariéru ale málem zastavili problémy s hlasivkami. Chirurgický zákrok ale nezanechal na pěveckých výkonech Tyler negativní stopy, ba naopak, první po operační single It's a Hard Day je toho důkazem. Zpěvačka v posledních měsících bojovala s vážnými zdravotními problémy. Po akutní operaci střeva na čas skončila v umělém spánku. Bonnie Tyler zemřela v 75 letech.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Albion Rahmani odchází ze Sparty. Kosovský fotbalový reprezentant se stěhuje do italských Benátek. Ty jsou nováčkem tamní první ligy. Oba kluby o přestupu informovali na svých webech. 25-letý útočník působil na Letné 2 roky. Ve svém novém angažmá podepsal smlouvu do 30. června 2029. Spekuluje se o tom, že Sparta za tuhletu transakci inkasuje v přepočtu zhruba 230 milionů korun. Přes noc bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách čekejme kolem 10. V pátek bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 29 stupňů.

Americký punk je hodně odlišný od toho britského a nejlépe je to znát na kapele Rise Against. Jsou proti svým britským kolegům melodičtější a libují si v chytlavých riffech, čili patří mezi zakladatele kategorie pop punk. Nové album Ricochet prozrazuje jejich smysl pro společenskou angažovanost, která je neopouští ani po 26 letech existence. Ricochet dáme dneska večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči budou hasit budovu ve Zlíně i v pátek. Trh práce nabízí více volných míst a na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Bývalým baťovským areálem ve Zlíně od čtvrtečního rána otřásá obří požár výškové budovy číslo 34. Ta už se na dvou místech zřítila a hasiči na místě vyhlásili nejvyšší, tedy zvláštní stupeň poplachu. Plameny propukly v 9. patře, kde má centrální sklad obuvnická firma Vasky. Podle majitele Václava Staňka bylo uvnitř asi 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Škoda na zboží se odhaduje až na 180 milionů korun. U zásahu, který podle mluvčího hasičů rozhodně nekončí, rotuje na 300 hasičů. Nikdo naštěstí nebyl zraněn. Hasiči a policisté včas evakuovali stovku lidí. Laboratoř navíc v ovzduší nenaměřila škodliviny, ale pro obyvatele okolí dál platí přísný zákaz větrání. Trh práce nabízí více volných míst. Naopak mírně klesl počet uchazečů o zaměstnání. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková dodává, že nezaměstnanost se liší podle konkrétního oboru.
2: Zatímco v některých administrativních nebo pomocných profesích je konkurence mezi uchazeči vyšší, v technických, výrobních, řemeslných, zdravotnických či dopravních oborech u zaměstnavatele hodné pracovníky stále obtížně hledají.
1: Nejvyšší nezaměstnanost v červnu zůstala v Ústeckém kraji s více než 7%, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji, a to shodně 0,2% po 4%. Na Slovensku mají silnici z cigaretových nedopalků. Jedná se o více než 2-kilometrový úsek, kde bylo do asfaltu silničáři přidáno více než 1,5 milionu bajglů. Na první pohled není vidět žádný rozdíl, ale taková silnice prý má delší životnost.
3: Tony cigaretových ohorkov pri výstavbe ciest je možné využít vďaka patentu mladíka zo Žiaru nad Hronom. Takto vyrobený asfalt je ekologický a vlákna pomáhajú k zníženiu kolejovitosti, čo je trvalá deformácia asfaltovej zmesi. Nedopálky neskončia na skládke či v spaľovni, ale sa sušia a drvia. Finálnym produktom je granulát. Ten sa pridá do asfaltu, ktorý je tak odolnejší. Prvá cesta z neho sa preto urobila na úseku, kde jazdí veľa kamiónov a nákladných aut s drevom. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová poprvé postoupila do finále Wimbledonu, když po odvrácené matchballu porazila Coco Gauffovou. Rozhodující super tiebreak česká tenistka vyhrála 12-10. Pro Muchovou jde o druhé grandslamové finále kariéry a bude v něm usilovat o svůj první titul z turnajů Velké čtyřky. Ve finále může dojít k historicky prvnímu ryze českému grandslamovému souboji, pokud Linda Nosková zvládne své semifinále. Přes noc máme jasno až polojasno, nejnižší teploty 12 až 7 stupňů. Na horách čekejme kolem desítky. V pátek bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty až 29 stupňů.

0: Fair enough, mate. If you don't have your 12 bucks, you don't get your red roses.
1: Americký punk je hodně odlišný od toho britského a nejlépe je to znát na kapele Rise Against. Jsou proti svým britským kolegům melodičtější a libují si v chytlavých riffech, čili patří mezi zakladatele kategorie pop punk. Nové album Ricochet prozrazuje jejich smysl pro společenskou angažovanost, která je neopouští ani po 26 letech existence. Ricochet dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.